0: Tak tohle byla další hezká česká písnička ve vysílání Radia Blaník. Do pohody dnešní noci s vámi je Vlasta Suk. A pojďme taky kouknout do minulosti. Jedna událost se odehrála právě 7. května v roce 2008. Ano, před 18 lety zahájil provoz Aquapark Aquapalace Praha. Ano, slyšíte správně, už je to 18 let, kdy nás těší. A navíc skoro všichni, kdo jste tam byli, máte rádi divokou řeku. A dobrá zpráva pro vás je, že kolega Martin Císas vypátral, že už teče plným proudem, jak mu prozradila taky ředitelka Vladana Horáková.
1: Přesně tak. My jsme teďka už na krásné letní počasí otevřeli spodní část zahrady a to nejdůležitější, na co spousta návštěvníků čeká, je otevření divoké řeky, která je každý den v provozu.
0: A to je dobrá zpráva, tak vás tam samozřejmě s radostí zveme. Jinak všechny krajankovské reportáže najdete na našich internetových stránkách na adrese radioblaník.cz. Teď už do pohody dnešní noci další hezké české a Vlasta Suk vám přeje krásný poslech.

slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

0: počasí.
1: Momentálně máme většinou oblačno a jen ojediněle se objevují přehánky, místy mohou také bouřky. Nejnižší noční teploty 12 až 8 stupňů. Čtvrteční obloha bude většinou oblačná, nejprve jen výjimečně se objeví přehánky. Během dne pak od západu už jen místy a ojediněle také bouřky. Později k večeru čekáme na jihozápadě ustávání srážek. Nejvyšší denní teploty 16 až 20 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
2: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopit.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

Krásný poslech nočního vysílání vám od mikrofonu Blaníku přeje Vlasta Suk. Máme nový den, je čtvrtek 7. května roku 2026, kdy svůj svátek slaví Stanislav, tak přeje na všechno nejlepší. 74. narozeniny má česká zpěvačka Jana Matysová, 58. česká herečka Tereza Brodská a 29. český zpěvák herec Adam Mišík. No a v tento den přesně před 7 lety nás opustil český herec Václav Postránecký. Tak, já vám přeji krásný start dnešního dne. Užívejte si pohodovou noc ve společnosti českých písniček a samozřejmě Rádia Blaník. Tak tady hrajeme opět hezky česky.

noc jako každá jiná, to jenom muž váří k zemi pan. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se brát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam je.

tak ať se co chce stane, má ve mně bratrada. Mám točit se zády k rodině, za co bych

0: Rádio Blaník, počasí.
1: Momentálně máme většinou oblačno a jen ojediněle se objevují přehánky. Místy mohou také bouřky. Nejnižší noční teploty 12 až 8 stupňů. Čtvrteční obloha bude většinou oblačná, nejprve jen výjimečně se objeví přehánky. Během pak od západu už jen místy a ojediněle také bouřky. Později k večeru čekáme na jihozápadě ustávání srážek. Nejvyšší denní teploty 16 až 20 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Stále posloucháte Rádio Blaník, i ve čtvrtek 7. května. Zdraví vás, Vlasta Suk. A teď pro vás mám pozvánku na sobotu a neděli, kdy si tady na Blaníku užijeme písničky bratrů Nedvědů. A nejenom to, budeme rozdávat vstupenky na letní festivaly Nedvědi u stánků. Přihodíme, jak už jsem říkal, nejhezčí písničky nejenom bratrů Nedvědů, ale taky jejich synů Vojty a Honzy mladšího. Tak si to rozhodně nenechte ujít, protože to bude stát za to. Sobota a neděle, tady na Blaníku Nedvědovy písničky. A teď už pro vás další pohodovky v pět navíc jenom hezky česky s kolegou Martinem Zísařem. Tak se těšte.
1: Rádio Blaník. Hezky

0: Očekávané události. Rádio
1: Krásné ráno, je čtvrtek 7. května. Dnes má svátek Stanislav a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Ve 4 odpoledne proběhne otevření nové interaktivní expozice s názvem Každá z nás měla v očích strach. Připomíná osudy žen vězněných v bývalém ženském koncentračním táboře ve Svatavě na Sokolovsku. V 5 odpoledne se můžou lidé těšit v galerii kulturního centra v České Třebové na zahájení výstavy výtvarné skupiny Maximilián Česká Třebová nazvané Mezi řádky. Akce potrvá do konce května. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích hostí od 4. odpolední komentovanou prohlídku výstavy Josef Sudek a přátelé. Ústí nad Labem přivítá studentský majáles, a to v univerzitním kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. V Horácké galerii v Novém městě na Moravě proběhne v 5 odpoledne slavnostní zahájení výstavy Dva póly života. V Brně začíná festival mladého divadla Plácek, potrvá do 9. května. A Muzeum a galerie v Prostějově otevře výstavu unikátního souboru krojovaných panenek. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Dobré ráno, hezký den, je čtvrtek 7. května a vy posloucháte Rádio Blaník. Tady u nás už poslední pracovní den, protože 3 dny volna jsou před námi. Ano, v České republice máme před sebou 3 volné dny, tak si je s námi užijte, stejně tak jako Českou hodinku. Začíná právě teď.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Ještě krátce o počasí. Dnešní den většinou oblačný až zatažený, lokálně s přeháňkami na severu a severozápadě četnějšími. Teploty přes den většinou do 20 stupňů, na Moravě a ve Slezsku to může být 19 až 23. Toliko počasí, hezké ranko.
1: Martin Císař
2: na Rádiu Blaník.
0: Česká hodinka připravena, jenom hezky česky mezi 5. a 6. Tak na to pojďme, užijte si to a poslouchejte dál Blaník.

0: Pěkné ráno, i dnes tedy ve čtvrtek posloucháte Rádio Blaník, tak ať se daří. Honza Riedl, dopravní expert Rádia Blaník, úterý pravidelně čtvrtá hodina odpolední i tentokrát tu byl a mluvilo se o jednom odvozu.
1: Jenom za loňský rok jsme ze všech dálnic jsme odvezli, a teď poslouchejte dobře, 2600 tun nejrůznějšího odpadu. Před 5 lety to bylo o 500 tun méně, jo. Vozíme prakticky všechno, asi by vás ani nenapadlo, co všechno se tam dá najít. Normálně z dálnice běžně odvážíme stavební suť, použitej nábytek, křesla, židle, stoly, gauče, kusy kuchyňských linek, televize, starý počítače, ale pozor, jo, jako mezi pecky patří i takové věci, jako třeba jsme našli opravdu 10 bohužel už uhynulých exotických hadů v odložený krabici. Našli jsme dřevěnou latrínu a vrchol všeho byla úplně funglnová výřivka. Fakt opravdu ještě se zárukou.
0: I tohle všechno se může tedy najít na českých dálnicích, na odpočívadlech a tak podobně. Tak děkujeme, to byl Honza Riedl. Zase příští úterý ve 4 odpoledne je tu pro vás. Skvělé ráno a my si dál pojďme hezky česky hrát.

0: Pohodové ráno a pohodové písničky, to je ranní Blaník mezi 5. a 6. a také mezi 12. a 13. To vám taky hrajeme jenom hezky česky. Co dál tady u nás, za chvíli zprávy, informace o počasí a také gratulace. Je čtvrtek 7. května a slaví všichni Stanislavové. Tak pánové, všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
2: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my. Ostrava, Vítkovice a Opava.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
1: No proto.
0: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
2: Inspirující prostředí.
3: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
2: A šéf, se kterým je radost pracovat.
3: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
2: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
3: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
3: Bezva práce.
4: Radioblaník. Zprávy.
5: Dobré ráno, přeje Hanka Koterová. Českem se prohnaly silné bouřky. Nejsilnější večer bičovaly okolí Pardubic a Hradce Králové. A ve středočeském kraji u Slap se dokonce vyskytla výrazná supercela. Poslanci zrychleně schválili dílčí změnu stavebního zákona. Jde o odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování o jeden rok, tedy do konce června příštího roku. Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš kvůli suchu vyhlásil období nepříznivých klimatických podmínek a s tím související opatření. Ta jsou zatím vydána bez časového omezení. A čeští hokejisté dnes zahájí poslední turnaj před mistrovstvím světa. Na švédských hrách se od 7 večer utkají s domácími Švédy. Tolik první dnešní souhrn zpráv a ještě přidám informace o počasí. Přes den bude většinou oblačno a postupně od západu se místy přidají přehánky, ojedinělé bouřky. V maximech dnes naměříme 21 stupňů, na severu a západě Čech jen kolem 15, na jihu Moravy bude až 23 a na horách nejvíc 8 stupňů. Tolik o počasí a pohodový čtvrtek přeje Hanka Koterová, Rádio Blaník.

0: Dobré ráno, hezký celý den, je čtvrtek, dneska už máme 7. května a vy jste si naladili Blaník, tak za to díky. Teď jedna poštovně blanická novinka, Konopiště má konečně svou poštovní známku. Více nám o ní prozradí Matyáš Vitík, tedy mluvčí České pošty.
1: Samostatná známka vychází v nákladu 400 000 kusů. Její cena je 31 korun a k dostání bude na vybraných pobočkách České pošty a na jejím e-shopu.
0: Já už jen doplním, že jde o známku z edice Krásy naší vlasti a zachycuje východní stranu Konopiště, zasazenou do okolní nádherné krajiny. Tak zdravíme na zámek i do Podzámčí a my se tam 30. května přijedeme podívat. Těšíme se na vás. A na co se těšíte teď? Dobré ráno s Petrem a Adélou. Jasná to věc mezi 6. a 9. A potom už přijde tajemný rok a tahle dvojka vás ještě neopustí. Bude s vámi až do 10. hodiny. Já vám přeji krásný den a buďte s námi dál.
2: Připomeňte si rok vašeho života.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
2: na Blaníku.
4: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na fieldman.cz.
5: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
6: Hausbrand Café, per favore?
7: Si, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
8: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
9: Tak děti, pojďte domů.
10: Ale my jsme doma tady.
11: A je nám tu dobře.
12: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
13: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
14: Zase lítáš v oblacích.
15: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
16: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
17: Tak honem, ať vám neuletí!
18: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
19: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
11: firmanazážitky.cz.
10: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
0: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
10: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
0: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
10: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
9: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Řevnicích na Praze Západ za 12 990 000 korun, nájemní dům v Domousnici na Mladoboleslavsku za 5 470 000, rodinný dům v obci Domousnice za 5 470 000, chata ve Čtyřkolech u Benešova za 6 milionů a byt 2KK v Pražském Kamíku za 6 699 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
13: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na fieldman.cz.
2: Pohodové České rádio.

0: Vždycky jsem to já, stěžoval si Lili Burianda. Na Blaníku chvilku před 6. hodinou a třeba vám i tuhle písničku zaspívá 30. května na Blanickém konopišti. A kdo vám bude zpívat dneska po 6. hodině? Třeba Škvor.
1: Že věci některý jsou neměný.
0: Uslyšíte Jeleny.
1: Dáš se tak, kterou cestou se dá.
0: A bude i Argema. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po 6. ve čtvrtek 7. května, teď je 5.54.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Je Broučku, kudy jsi přiletěl?
5: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz.
6: Střechyšupík.cz.

0: počasí.
1: Krásné ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Obloha na Moravě a ve Slezsku bude dnes jasná, odpoledne čekáme i zvětšenou oblačnost. Nejvyšší teploty 10 až 14 stupňů a na horách okolo 9. Tolik o počasí a teď už jsou tu zprávy a s nimi Hanka Koterová.
2: Teploty se mění, ale styl zůstává. Doplňte svůj outfit o novou kabelku za outletovou cenu z Outlet Arena Moravia. Více na outletmoravia.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Opozice zablokovala debatu o zadlužení Česka. Zlínský kraj trápí extrémní sucho. Vláda podpořila povinnou kastraci toulavých koček. Rádio Blaník. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Opozice ve sněmovně zamezila schválení sporné novely upravující pravidla sestavování státního rozpočtu. K návrhu se poslanci vrátí příští středu. Do závěrečného schvalování se ale podařilo poslat zavedení předporodního rodičovského příspěvku. Ten by měl činit dvakrát 15 000 korun. Sucho se prohlubuje. Ve Zlínském kraji už do odvolání platí zákaz rozdělávání ohňů. Omezené je také používání pyrotechniky či provoz parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření. Dodržování zákazů kontrolují po celém kraji hasiči a hříšníky budou pokutovat. Vládní koalice chce zavést povinné kastrace toulavých koček. Organizovat a platit ze svého by je měly obce. Tyto ale odmítají. Na takovou finanční a administrativní zátěž nemají kapacity. Počet toulavých koček se napříč republikou odhaduje na 30 tisíc. A do Krkonoš se po víc než 300 letech vrátili medvědi hnědí. Díky projektu medvědi

0: Jedničku tak tvoří ovoce a zelenina. Tím zprávy končím a na Blaníku už startuje Dobré ráno s Petrem a Adel.
1: No já bych řekl, že hlavně medvědi Michal a Alice mají rozhodně lepší vyhlídky než toulavé kočky.
0: To je pravda.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník s Petrem Svívou.
1: Tak vám přejeme taky jenom samé krásné, pozitivní a pohodové vyhlídky a budeme dělat všechno pro to, aby to dnešní ráno, to čtvrteční s datem 7. května, bylo co nejpohodovější. Bude hlavně o vašich dobrých zprávách, protože i dneska mezi 8. a 9. hodinou někoho z vás, autora, autorku dobré zprávy odměníme, tak nám je zase pište na 603 118 118, co vám v poslední době udělalo radost, jaká zpráva, co vás potěšilo, rozdělte se s ostatními. Třeba to vyjde a třeba vyjde účtenka. O ní to bude už za malou chvíli. Za minutu bude 6. Dobré ráno.

0: Německý producent a zakladatel Bonnie M. Frank Farian si před lety vypůjčil jednu dětskou písničku a udělal z toho hit jako blázen. Právě jste ji slyšeli. Bonnie M. a Brown Girl in the Ring.
1: Petr platí vaše účty.
0: Já už jsem na začátku hodiny něco naznačoval. I dneska se budou proplácet vaše účtenky jako každé všední ráno po 7 hodině. Těch všedních rán v tomto týdnu je o něco méně. Zase máme 4denní pracovní týden, takže dneska to bude na ten před tím prodlouženým víkendem poslední účtenka. Ale ještě nejdříve se vrátíme ke včerejšku, protože včera se proplácelo vyúčtování za vodu. 4754 korun, ale my to můžeme smáznout jedním pohybem ruky. Když mi teď řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
2: No a teď právě mi vypadlo to jméno. Petr, bráním se. Je to snad tím.
0: No jasně, a... já vám to opravím, je to trápím a Petr spálený, ale mě to stačí jako
2: Petr
0: důkaz toho,
2: spálený,
0: že opravdu
2: no.
0: Posloucháte.
2: Super, hurá.
0: Nebudeme detailisti, i dneska po 7 hodině se někoho z vás zeptám, kdo právě na Blaníku dospíval. Tak dobře, poslouchejte a hlavně pošlete účtenku pošlete taky, ale pošlete SMSku, do které napíšete, co chcete proplatit a kolik to stálo, prostě přepište tu částku z té účtenky, připište jméno, příjmení a odkud jste a pošlete na 603 118 118. No a za hodinu se do toho dáme a když vám zavolám, tak hlavně buďte na příjmu. A tohle už Adam Ďurica a Ema Drobná, naše hriechy. Na Blaníku v 6 hodin a 7 minut.

0: Naše hry, Adam Ďurica, Ema Drobná v dobrém ránu na Blaníku. Tak Českem včera prošla zvlněná studená fronta a u Slap se dokonce objevila první letošní supercela, tak doufejme, že to dneska bude o poznání klidnější.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: příjemné ráno, jak to bude dnes vypadat s počasím i o tom prodlouženém víkendu, tak to všechno probereme s Miladou Křížovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno i vám, jak to vypadá aktuálně?
3: Dobré ráno. Na obloze je hodně oblačnosti, na některých místech je ale dokonce polojasno, jako například ve střední části Čech. Teploty jsou většinou mezi 9 až 13 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku jsou teploty dokonce i nad 15 stupňů. Prší jen ojediněle, a to na severozápadě a severu Čech.
2: Co nás čeká ve zbytku dne?
3: Dnes bude většinou oblačno. Nejprve ojedinělé přehánky, během dne postupně od západu místy a ojedinělé se ještě mohou objevit i bouřky. Teploty dnes vystoupí na 17 až 21 stupňů Celsia, na severu a západě Čech bude chladněji, kolem 15, naopak na jihu Moravy naměříme dnes až 23 stupňů. V 1000 metrech na horách budou teploty kolem 8, to bude v Čechách, na Moravě a ve Slezsku na horách kolem 12 stupňů.
2: Ještě mi prozraďte, co nás čeká o tom prodlouženém víkendu.
3: V pátek bude ještě oblačno až polojasno, přehánky se vyskytnou už jen výjimečně, častěji budou na horách na severu. Teploty budou po ránu kolem 8 stupňů Celsia, přes den vystoupí na 15 až 19, na jihu Moravy naměříme kolem 21 stupňů. V sobotu už očekáváme slunečné počasí, ojedinělé ranní mlhy, odpoledne se při zvětšené oblačnosti mohou ojedinělé vyskytnout přehánky. Ráno bude chladnější, 8 až 3 stupně Celsia, v údolích to může být až 1 stupeň Celsia, odpoledne už ale o něco tepleji, 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy dokonce až 24, no a potom v neděli očekáváme slunečné počasí a opět se můžou ojedinělé při zvětšené oblačnosti vyskytnout přehánky a bouřky. Potom ale později odpoledne a večer bude od jeho západu přibývat oblačnosti. Teploty 8 až 4 stupně Celsia, odpolední teploty 20 až 25 a na jihu Moravy v neděli naměříme až 27 stupňů.
2: Moc krát vám děkuju, mějte se krásně a naslyšenou.
3: Taky naslyšenou.
0: Tak to slyšíte, předpovědi počasí už se tleská. Life is life a Opus teď na Blaníku. Minutu před 16:15. Bude to klidnější a bude teplo. Dobré ráno.

0: Na Blaníku jelen a všude zdejší, to si člověk říká taky, když, já nevím, nasedá do vlaku. A kdo někdy nadával na spožděný vlak na pražském hlavním nádraží, možná teď trošku změní názor. Pražské hlavní nádraží totiž patří mezi nejluxusnější nádraží na světě, takže když je spoždění, můžete si naopak dopřát o pár minut luxusu víc. Nová mezinárodní studie totiž zařadila pražský dopravní uzel na 12. místo světového žebříčku nejluxusnějších nádraží. Hodnotil se hlavně design, atmosféra, služby nebo celkový komfort pro cestující. Je fakt, že teda to pražské hlavní nádraží v posledních letech hodně ožilo a hodně se proměnilo. Na špici skončila nádraží ve Švýcarsku a v Japonsku. První bylo curišské Zürich Hauptbahnhof a pražský hlavák zaujal hlavně historickou fantovou budovou a kombinací secese s moderním zázením. A je to docela paradox. Místo, kolem kterého spousta lidí denně jenom proběhne na vlak, tak teď sbírá body za eleganci a styl. Tak to berte vlastně jako dobrou zprávu a dneska čekáme i na ty vaše dobré zprávy na 600 318 118, protože po 8 se bude zase odměňovat. Za chvíli už pro změnu krátké zprávy. Teď je 6:21. Rádio Blaník.
1: Koncertů je mnoho.
2: Konopiště jenom jedno.
1: Sobota 30. května. Více na stránkách
2: radioblaník.cz.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střízích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
5: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
6: Zveme vás na oslavu 20. výročí společnosti Janku Autolaky. Oslavy začínají na akci Hatenaky 16. května na Dole Michal. Stavte se k nám na stánek a prvních 100 fanoušků dostane dárek. Janku Autolaky. Barva pro každé auto.
7: Baumax slaví 10. narozeniny.
8: 10 let skvělých.

0: Ostravě.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na baumax.cz.
2: Objevte fascinující techniku, zapomenutá řemesla i neuvěřitelné příběhy z Moravskoslezského kraje.
3: V sobotu 9. května ožijí Dolní Vítkovice akcí Den s technotrasou.
2: Čekají vás Science Show, škola první pomoci a bezpečnosti u vody, interaktivní ukázky, workshopy i zábava pro celou rodinu.
3: Až vám vyhládne, stačí pár kroků na Pojezfest, plný skvělého jídla.
2: Prostě celý den plný zážitků.
3: A navíc vstup zdarma. Sobota 9. května.
2: Dolní Vítkovice.
3: Nenechte si ujít den s technotrasou.

0: Pěkné ráno vám přeje Hanka Koterová. Hasiči snížili stupeň poplachu v Českém Švýcarsku z nejvyššího na třetí a někteří se postupně vracejí na základny. Na místě zůstává 5 jednotek z Libereckého, Středočeského a Karlovarského kraje. Premiér Andrej Babiš nepovažuje chystaný sjezd sudeto německého krajanského sdružení v Brně za šťastný a doufá, že akce nezatíží vztahy Česka s Německem. Konat se má od 22. do 25. května. Po víc než 10 letech se pro veřejnost otevřela Hartigovská zahrada Pražského hradu. Je součástí komplexu jižních zahrad a bude přístupná do konce října. Na výletní lodi na Kapverdách na jejíž palubě se několik lidí nakazilo hantavirem. Není podle dostupných informací žádný Čech. Potvrdila to Hygienická služba České republiky. Tolik krátké zprávy a další už za půl hodiny.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník. S Petrem Svíbou.
2: No dobré ráno, dobré čtvrteční ráno vám s Adélkou přejeme. To čtvrteční ráno má datum 7. května, to je takovým neklamným důkazem toho, že zítra je 8. května a že nám začíná prodloužený víkend. Stanislavové dneska slaví svátek, ale pořád je to čtvrtek a ve čtvrtek vyráží za vámi náš krajánek. A kam to bude, to nám řekne on sám už za chvíli. Za 2 minuty bude 6:30.

0: Argema, Jarošovský pivovar v dobrém ránu na Blaníku, tak to byla exkurze pivovaru a kam nás dneska pozve Krajánek?
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Sice se dneska člověk cítí trošku, jako by byl pátek, to protože je před námi prodloužený víkend, ale faktem je, že pořád je čtvrtek a na tom se nic nemění. Stejně jako se nic nemění na tom, že i před prodlouženým víkendem vyráží do ulic Krajánek Rádia Blaník a dneska je tím Krajánkem Vlastík Suk. Vlastíku, ahoj, dobré ráno, tak kam to bude?
3: Dobré ráno, opět vás zdravím. Pokud máte rádi krokodýly, budu pro vás mít pozvánku do jižních Čech. V Protivíně se totiž nachází krokodýlí zoo. Já tam zajedu, vypátrám zajímavosti a s radostí se o ně podělím ve vysílání. Krátce po 14. hodině. No a pak se opět přesunu na Vysočinu. Už jsme o tom mluvili v úterý, že se zde schyluje k pokusu o překonání rekordu s názvem Vrátíme svratku do pramene. Takže pochopitelně vás pozvu na sobotu a zjistím podrobnosti. Budu se těšit a vám přeju krásné ráno.
0: No, my se taky těšíme, taky ti přejeme krásné ráno, šťastnou cestu ti přejeme a hlavně pozdravuj v Protivíně a na Vysočině a v pořádku se vrať. Tak to byl Krajánek Rádia Blaník a tohle už jsou Queeni 2 minuty po 6:30. Dobré ráno s Blaníkem.

0: Finalista Superstar z roku 2009 a příběh nekončí na Blaníku, no příběh nekončí, kapibary nevyhynou.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Pražské zoo se totiž narodilo rekordních 7 mláďat kapibar najednou. A to je největší vrch v historii tamního chovu těch roztomile vyhlížejících obřích morčat. Mládě číslo 7 prý chovatele objevili až dodatečně, ale je v pořádku. Malé kapibary jsou od narození překvapivě samostatné, hned vidí a chodí a zatím jsou ale pořád závislé hlavně na mateřském mléce. Tak to je jedna dobrá zpráva. A teď mě Adel přebíjí nějakou další dobrou zprávou, třeba nějakou od našich posluchačů.
2: Tak já se o to pokusím, nicméně ty kapibary jsou fakt roztomilí. Přišla nám tady jedna anonymní zpráva, měl jsem radost z toho, že jsem se ráno vzbudil zas jeden den přede mnou.
0: No výborně, to je kolikrát ta vůbec nejlepší zpráva.
2: Dobrý den, milý Blaničku, se ženou se těšíme z maličkostí, třeba že se na nás naše malá, skoro 4měsíční dcerka usměje, z toho, jaké dělá pokroky a tak dále. Včera nás potěšilo, že se dnes nebo zítra na nás přijedou podívat teta se strejdou. Myslíme si, že by se lidé měli těšit z maličkostí, protože když se to sečte, tak to je velká radost.
0: No je, děkujeme za tuhletu zprávu. Přidej tam ještě třeba zprávu o počasí, Adel.
2: Dnes nás čeká den, který bude o něco klidnější než ten včerejší. Většinou tedy stále bude oblačno, nicméně přehánky se objeví jen výjimečně. Od západu se ty přehánky budou objevovat častěji a bouřky se dnes objeví už jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty 17 až 21, na severu a na západě Čech bude okolo 15, naopak na jihu Moravy tady bude tepleji okolo 23 stupňů Celsia.
0: No a když se ještě vrátím k těm dobrým zprávám, ty nám pište na 600 318 18, protože po 8 hodině zase někoho odměníme. Na kapibary můžete vyrazit do pražské zoo, už jsou tam dokonce i vidění normálně ve výběhu. A kam můžete, nebo na co můžete vyrazit na Vysočině, tak o tom bude řeč už za chvíli. Teď je 6:41.

Vždycky si věděli rady. Pojďte jim za to všechno s námi poděkovat. Na Blaníku budeme celou tuto neděli hrát ty nejhezčí české písničky věnované

0: od Florea.cz. Den matek na Rádiu Blaník.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na fieldman.cz.
4: Ma,

0: za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
3: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Představte si dokonalý trávník. Bez námahy. Autonomní robotické sekačky Stiga pracují sami. Přesně, tiše a s absolutní elegancí. A vy? Vy si jen užíváte volný čas. Stiga. Profesionální péče o trávník bez kompromisů. Více na www.stiga.cz.
9: Stavební Nidek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
10: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
11: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
12: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Dívka N a Pavel Bobek na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Kapibary jsou k vidění v pražské zoo, ale sliboval jsem také pozvánku na Vysočinu, což takhle den otevřených mlýnů. Magda Křivanová ze Skanzenu na Veselém kopci vám řekne víc.
3: Koná se v rámci vlastně celostátního projektu, kdy se otevírají mlýny nejen v muzeích, ale i soukromé řada dalších objektů. A my jsme připravili na celý den samozřejmě program, takže se bude odehrávat nejenom ve vodním obilním mlýně, který bude v chodu, kde se bude mlít pšenice a křesat měcí kameny. A se mlýnem samozřejmě souvisí moučné pokrmy, takže bude připravena ochutnávka i prodej řady sladkých i slaných moučných pokrmů. A co je třeba dodat, v letošním roce opět budeme spolupracovat s českým pivovarem, Černokosteleckým pivovarem a zároveň Národním muzeem pivovarnictví, který tam bude představovat svoje řemeslná piva. Bude to jednak formou ochutnávek přímo na místě, anebo si je návštěvníci mohou zakoupit i sebou.
0: Tak den otevřených mlýnů na Veselém kopci, to je docela fajn, mě tam zaujala teda ta pivní vložka a je fajn, když k tomu bude taky co zakousnout. Alvaro Soler a Sofia teď na Blaníku, 6.50.

0: Sofia. Alvaro Soler a Sofia na Blaníku chvilku před 7 hodinou a Hanka Zagorová po 7. Marie od Lucie. Marie, jsi jako výkřik do ticha. A ještě několik ženských men bych tady měl, nebo holčičích, protože budou holky z naší školky. Hezky česky na Blaníku i po 7, teď je 6.53. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz.
2: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.

0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Hezké ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes jasno nebo skoro jasno. Během odpoledne a k večeru bude přechodně i zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů. Tolik o počasí a teď dopravní servis.
1: Jak bude?
3: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
2: Komplikace vás potkají na trase ze Vsetína na Rožnov pod Radhoštěm v lesním úseku za Dušnou. Tady došlo ke srážce osobního auta se zvěří. Počítejte s omezením, projedete tu s opatrností. A na Zlínsku mezi Štítnou nad Vláří a Bylincí došlo k nehodě dvou osobních aut se Srnou. Nehodu vyšetřuje policie, počítejte s omezením. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. A teď už jsou tu zprávy a s nimi Hanka Koterová.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Sněmovna schválila malou novelu stavebního zákona. Prezident se zítra potkává s premiérem. Školky v Jablonci přijímají i dvouleté děti. Dobré ráno, jsou tu další zprávy a s nimi Hanka Koterová. Poslanci schválili roční odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování. Důvodem je podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové nutná úprava databáze kvůli novele stavebního zákona.
5: Tento krok je nezbytný i z pohledu zajištění procesní bezpečnosti pořizování změny číslo 2 územního rozvojového plánu, který má vymezit akcelerační oblasti pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie.
4: Odklad o jeden rok, tedy do konce června příštího roku, teď musí ještě schválit Senát. Napětí mezi vládou a Petrem Pavlem kvůli účasti na summitu NATO graduje. Zítra o tom bude hlava státu jednat s premiérem Andrejem Babišem. Hrad nově zvažuje i možnost podat kompetenční žalobu. Rozhodnutí ústavního soudu by pak prezidentovi mohlo uvolnit ruce v plánování zahraničních cest. Mateřské školy v Jablonci nad Nisou mají po zápisech ještě volná místa. Přijmout tak můžou i dvouleté děti. Pokud tedy rodiče zvažují jejich přihlášení, neměli by váhat. Místa se rychle plní a přihlásit je možné také dítě, které dosáhne dvou let do konce letních prázdnin. Do lotyšského vzdušného prostoru podle tamní armády vletěly dva neznámé drony směrem z Ruska a zřítily se. Na místo dopadů dorazily jednotky bezpečnostních sil, policie a hasiči. Ve třech regionech Lotyšska úřady proto vydali varování a vyzvali obyvatele, aby nevycházeli. Tolik zprávy a na Blaníku už pokračuje naše ranní dvojice Petr a Adel.
6: Jinak to se tak často nevidí, že by někde v mateřské škole bylo místo, že jo?
4: Přesně tak a navíc pro dvouleté prcky.
6: Navíc pro dvouleté prcky, já bych to považoval jako dobrou zprávu.
3: Dobré ráno, Rádia Blaník.
1: S Petrem Svívou.
6: Tak to byla další dobrá zpráva od nás.

0: Tak tohle byla Na blaníku Lucie a Marie. Já vím, zní to trošku zmatečně, tak Lucie je kapela a Marie je název písničky.
1: Petr platí vaše účty.
0: A když nám za chvíli jedno z toho řeknete, tak to bude úplně v pořádku, protože dneska se opět proplácejí účtenky, naposledy v tomto týdnu máme tady zkrácený pracovní týden. Pojďme si to zhrnout, co všechno už jsme proplatili.
2: V pondělí jsme proplatili tábor pro syna, v úterý to byla dentální hygiena, no a včera ve středu vyúčtování za vodu za 4754 korun.
0: No a dneska ve čtvrtek 7. května to završíme tou čtvrtou účtenkou a jestli pak my už víme, co budeme proplácet.
2: No samozřejmě, jsme připraveni.
0: No nejsme, ty to víš, já to nevím teda, tak mi to pošli taky. Dobře, už to mám. Pojďme se do toho pustit. Tak nejdříve atmosféra. No a teď to telefonní číslo a ten telefon, tak komu pak dneska voláme? Poslali jste soutěžní SMSku, no tak to budete třeba vy. Tak dívejte se na telefon, jo, schválně, jestli se teď rozsvítí. Podle vytáčení jste to asi nepoznali, jestli jste to vy, ale teď už byste to mohli vědět. Protože u někoho to teď zvoní.
3: Já vás zdravím, Karel ze Žatce.
0: Dobrý den, dobré ráno, tady je Rádio Blaník, Petr Slíva, Adéla Zahradníčková. Karle ze Žatce, poslal jste nám soutěžní SMSku do Blaníku.
3: Ano, poslal.
0: Takže nevoláme jenom tak mimo děk někomu někam. Víte o tom?
3: Vím o tom a děkuju za zavolání, udělali jste mi radost.
0: No, ještě nic nemáte, ale jsme rádi, že už jenom tím telefonátem jsme udělali radost. Adel, co proplácíme?
2: Dnes bychom měli proplatit zahradní křeslo za 2997 korun.
0: Zahradní houpací křeslo dokonce, je to tak?
3: Ano, to je pro manželku, ta určitě bude ráda taky.
0: Jo, ona to ještě neviděla.
3: Je to překvapení.
0: A nedělá se jí špatně při houpání?
3: Určitě ne, ráda se houpe, takže ráda se houpe. V pohodě.
0: Takže jste bez oběda. Manželka se bude houpat.
3: Asi jo.
0: No, možná jste to křeslo měl zadarmo, teda teď budete mít radost podruhé, když nám ještě řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
3: Tak, byla to skupina Lucie a písnička Marie.
0: A je to tak.
3: Paráda.
0: Tak, téměř 3000 posíláme do Žatce.
3: Děkuju.
0: Pozdravujte manželku. Mimochodem, jak jste na tom s chmelem, bude...
3: Určitě, teďka tady bude Chmelfest, takže těšíme se, takže úplně paráda.
0: No výborně, takže krásný den do Žatce, zůstaňte nám na lince a naslyšenou.
3: Ano, děkuju moc, díky, naschle.
1: Petr platí vaše účty. Každé všední ráno na Blaníku. I'm nothing special, in fact.

0: Thank you for the music a Abba na Blaníku. A před chvílí poslední účtenka tohoto týdne. Teď budete mít radost podruhé, když nám ještě řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
1: Tak, byla to skupina Lucie a písnička Marie.
0: A je to tak.
1: Paráda.
0: Tak, téměř 3000 posíláme do Žatce.
1: Děkuju.
0: Pozdravujte manželku. A Karlovi do Žatce jsme proplatili houpací křeslo pro manželku. Teď si dáme 3 dny pauzu, protože bude ten prodloužený víkend a v pondělí zase na značkách, protože po 7 hodině budeme opět proplácet vaše účtenky. Tak pište, posílejte na 6 318 18. No a teď ten prodloužený víkend.
2: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
0: Bude to taky výhra nebo ne?
3: No tak začneme tím dneškem. Dnes nás čeká den, který bude o něco klidnější než ten včerejší, nicméně ho bude trošku kopírovat. Čeká nás oblačná obloha po většinu dne. Nejdřív budou přehánky jen výjimečně, postupně se ale od západu přidají četnější přehánky a ojediněle i bouřky. Teploty v maximech 21 na severu a na západě Čech okolo 15 a na jihu Moravy až 23. No a jak to bude vypadat o tom prodlouženém víkendu, tak to neprozradím já, ale Milada Křížová z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: V pátek bude ještě oblačno až polojasno, přehánky se vyskytnou už jen výjimečně, častěji budou na horách na severu. Teploty budou po ránu kolem 8 stupňů Celsia, přes den vystoupí na 15 až 19, na jihu Moravy naměříme kolem 21 stupňů. V sobotu už očekáváme slunečné počasí, ojediněle ranní mlhy, odpoledne se při zvětšené oblačnosti mohou ojediněle vyskytnout přehánky. Ráno bude chladnější, 8 až 3 stupně Celsia, v údolích to může být až 1 stupeň Celsia, odpoledne už ale o něco teplej, 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy dokonce až 24. No a potom v neděli očekáváme slunečné počasí a opět se můžou ojediněle při zvětšené oblačnosti vyskytnout přehánky a bouřky. Potom ale později odpoledne a večer bude od jeho západu přibývat oblačnosti. Teploty 8 až 4 stupně Celsia, odpolední teploty 20 až 25 a na jihu Moravy v neděli naměříme až 27 stupňů.
0: Tak co, vyjde to nebo ne? Kdo si počká, ten se dočká? Je to o hvězdách, jak by zaspíval Paolo Habera. Je to...

Standa Hložek, Petr Kotvalda, holky z naší školky na Blaníku. Prodloužený víkend před námi a pokud byste chtěli něco Majdalence a Polence s Veronikou a taky Věrce, Zdeňce, Majce, Lence s Monikou uvařit, tak to, abyste si na to nakoupili dneska, protože 8. květen je ten zavírací den na rozdíl od 1. máje. Týká se to všech prodejen nad 200 metrů čtverečních, tedy většiny supermarketů a nákupních center. Nakoupíte ale v menších obchodech, na benzínkách, v lékárnách nebo třeba na nádražích a na letištích. Některé služby mohou fungovat v omezeném režimu, třeba rozvozy nákupu, ale jak jsem říkal, v nejhorším, když něco pochybí, tak v oblíbené večer pravděpodobně nakoupíte. Za chvíli už krátké zprávy, za 8 minut bude půl osmé.

0: My, Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: Ričniko Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričniko Vošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
3: Jako teď?
2: Ne, na Pojez Festu.
3: Jo vlastně, náš oblíbený Pojez Fest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pítí a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
2: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
3: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
4: Je to tak, to my si dáme na zobá.
5: Pojez v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.pojez.cz.
6: Vaše město, váš region, vaše zprávy. Televize Polar přináší hlavní vydání regionálních zpráv ve 20 hodin. Každý večer to nejdůležitější z měst a obcí kolem vás. Sledujte Televize Polar ve 20 hodin. Nově také na OnePlay.
7: Bydlíte u společnosti Heimstaden a máte nápad, jak vylepšit svůj dům nebo zahradu? Program Své pomoc právě běží. Ať už plánujete výsadbu záhonů nebo malování chodby, Heimstaden vám přispěje materiálem do výše až 3000 korun. Navíc můžete vyhrát v soutěži Soused roku hodnotné ceny. Hlásit se můžete v aplikaci Můj domov nebo přes zákaznickou linku Heimstaden. Zvelepte své okolí ještě dnes. Více na www.heimstaden.cz.
8: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
9: Učarovalo vám Volvo stejně jako mě. Ať vyrážím kamkoliv, je to zážitek. Díky Svenkár za tenhle životní styl.
10: Svenkár Ostrava. Životní styl s akcentem bezpečí. www.svenkar.cz. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo.

0: na Baumax.cz.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
2: No proto.
1: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
3: Blaník za volantem.
4: Dobré ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. V Olomouci v Karaňské ulici u kruhového objezdu bourala dvě osobní auta. Projíždějte tady opatrně. A s komplikacemi počítejte na trase ze Vsetína na Rožnov pod Radhoštěm v lesním úseku za Dušnou, kde došlo ke srážce osobního auta se zvěří. Počítejte s omezením, projedete tady s opatrností. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď už zprávy s Hankou.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
5: Aktuální přehled každý den.
3: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
6: Blaník. Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová, mám pro vás stručný přehled informací. Hasiči snížili stupeň požárního poplachu v Českém Švýcarsku ze 3. na 2. V oblasti zůstávají a chystají se požářiště předat správě Národního parku. Premiér Andrej Babiš zítra v Kramářově vile přijme belgického předsedu vlády. Jednat budou o rozvoji hospodářských vztahů, obranné spolupráci a energetické bezpečnosti. Ministerstvo zveřejnilo dokumentaci k těžbě lithia na Cínovci v Krušných horách a jejího vlivu na životní prostředí. Začíná tak 30-denní lhůta pro zasílání připomínek. A v Příbrami skončila oprava Svatohorské aleje, která je příjezdovou cestou k poutnímu areálu Svatá hora. Ode dneška tak na Svatou horu opět jezdí autobusy městské hromadné dopravy. Tolik stručný přehled, teď zpátky k písničkám.
5: Dobré ráno, Rádia Blaník.
3: S Petrem Svýbou.
7: A nejenom k písničkám, protože včera jsme tady měli zase hosta. Pepa tady měl svého parťáka, který s těmi písničkami má hodně společného. Tak se k tomu vrátíme už za pár minut. Teď jsou 2 minuty před 7:30. Dobré čtvrteční ráno.

0: po uši.
1: Marek Ztracený a moje milá, ten, který vám teď dospíval z Blaníku, bude v srpnu zpívat na Pražské Letné, ale včera k vám mluvil z rádia.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
1: Z Blaníku, protože Marek byl včerejším Pepovým parťákem. A došlo i na to, jak reaguje na to, když se Marek slyší v rádiu.
3: Sobě se trochu vyhýbám, se musím přiznat, ano.
4: No, tak někdy to neposloucháš tak... rádio v tom případě.
3: Poslouchám, mimochodem Blaník taky rád.
4: Jo, a přepínáš, když jsi tam ty.
3: Ne, to zase ne. Tak, no tak jako, abych řekl pravdu, občas se mám plný zuby.
4: Jo.
3: Když třeba jedeš turné a opravdu se slyšíš každý den a chodíš na ty rádia tak, a tak to už někdy si říkám, to já no, se nemůžu ani slyšet, to je něco hroznýho. Ale to mě vždycky naštěstí přejde a pak už se zase sám ze sebou smířím.
1: Marek Ztracený byl včerejším ranním hostem, ranním hostem. Je prostě ráno, no, Pepovým parťákem v odpoledním vysílání po 16. hodině. Celé povídání budete moci brzy nejenom slyšet, ale i vidět opět na našem webu radioblaník.cz a na našem YouTubeovém kanálu a teď už na Zareti a Dream On na Blaníku. Ano, teď je ráno, čtvrteční ráno s datem 7. května. 3 minuty po půl osmé.

0: Já mám ráda na Vleníku úsměv a dobrá nálada prodlužují život a působí proti nemocem. To jsem si nevymyslel, to je mnohokrát potvrzeno, že kdo se usmívá, tak je zdravější a dobrou náladu dělají dobré zprávy a těch máme zase plnou naši SMS bránu. Je to tak?
1: No je to tak, naši posluchači nám píšou dobré zprávy krásné.
0: A jaké třeba?
1: Třeba Gabča napsala: dobrý den, dobrá zpráva, která mi poslední dobou udělala velkou radost, je, že moje malá sestřička, které už je nicméně 33 let, o víkendu zvládla uběhnout 110 km závod v Otrokovicích. Trochu blázen, trochu bohyně.
0: 110 km, kam 110. Se hrabu s maratonem. Gratuluju.
1: Přidám zprávu od Mirka. Včera mě potěšilo, že mi vrátili peníze za důchod.
0: No, to se taky hodí, děkujeme.
1: A přidám ještě Jitku z Lukavice. Dobré ráno, já dnes dostala dobrou zprávu. Hned po ránu, když jsem přišla do práce, schválili mi na zítra dovolenou.
0: No, výborně, gratulujeme, užijte si ji, pište nám dál na 600 318 118. I dneska pro vás máme balíček věcí z našeho e-shopu, povinná výbava každého skalního posluchače Vleníku. Za hodinu jim někoho z vás odměníme. Teď vás ještě odměníme informací o počasí.
1: Dnes nás čeká většinou oblačná obloha, výjimečně se objeví teď po ránu přehánky, během dne těch přeháněk může přibývat a ojediněle se objeví i bouřky, hlavně tedy od západu. Nejvyšší denní teploty 17 až 21 na severu a na západě Čech okolo 15, na jihu Moravy tady bude naopak tepleji, tady bude až 23 stupňů Celsia.
0: No a blíží se nám taky Den matek a budeme ho slavit i na Blaníku, tak více za chvíli.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90 až do 12. května. Kaufland.
3: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na fieldman.cz.
4: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
5: Snížíme o 2 stupně.
4: Bod 2, průvan.
5: Dáme ručníky mezi okna.
6: Výborný návrh.
4: Bod 3, plíseň.
5: Vydrhnout, přetřít.
7: A co udělat rekonstrukci?
6: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
8: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
9: První probuzení na moři?
10: První selfie s delfínem.
11: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
12: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
13: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
14: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
15: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
16: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
21: Stavebniny Dek přináší mega akci. 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Deck Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Deckfinish zdarma. Více na deck.cz.
0: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
14: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.

0: Václav Neckář a Máma na Blaníku. Tahle písnička teď nezněla jenom tak z Bůh darma, protože je to jedna z písniček, které uslyšíte i v neděli, kdy budeme na Blaníku hrát maminkám ke dni matek. A navíc jedné mamince pošleme tu nejhezčí kytici jejího života, obří puget od Florea.cz, a možná to bude zrovna ta právě, možná to bude právě ta vaše maminka. Tak až pojedete někam na výlet, tak nezapomeňte si pustit Blaník a počasí výletům bude přát. Už jsme vás pozvali do pražské zoo, na Veselý kopec, na Vysočině, na Den otevřených mlýnů. Kam se dá ještě, Adel, vyrazit?
1: Třeba na Staré Hrady. Tady nás čeká právě oslava Mezinárodního dne žen, ale stylově. Návštěvníky to potěší pohádkové prohlídky hradu a zámku, setkání s pohádkovými bytostmi a speciální dárek tady právě dostane každá žena a dívka, která sem dorazí.
0: Počkej, Mezinárodního dne žen, ten byl 8. března, to mají takhle jako posunuté.
1: No, ono to pravděpodobně bude spojené s dnem maminek, ale nicméně tady dostane i dárek každá žena a dívka.
0: Výborně, co tam máš ještě?
1: Potom vás pozvu na slavnosti perníku, tak ano. Ty snad nemají pevné datum, doufám. Ty se oslaví na Pardubickém zámku a akce nabídne jarmark s perníkem, medem a lidovými výrobky, pohádkové vystoupení i kreativní dílny a malí návštěvníci si tady budou moci ozdobit dokonce vlastní perníček.
0: Tak to je i pro tatínky.
1: To, ano, jo.
0: A co ještě?
1: Určitě. Potom tady ještě se vás pozvu na slavnostní zahájení lázeňské sezóny v Mariánských lázních. Tady se bude svítit minerální prameny, proběhne tady historický průvod v dobových kostýmech, koncerty klasické i moderní hudby nebo řemeslný jarmark.
0: Tak něco pro šviháky lázeňské. Hlavně si ten prodloužený víkend užijte. A tohle už je Shakira na Blaníku. Whenever, whatever. 7.50.

0: Whenever, whenever. Shakira na Blaníku. A po 8. hodině už otevřeme dnešní šťastnou hodinku. A v ní speciálně vybrané kousky. Normálně máme šťastnou hodinku v pátek, ale protože tento týden je pátek zase ve čtvrtek, tak si uděláme šťastnou hodinku. Dneska bude se odměňovat, budou se odměňovat vaše dobré zprávy a k tomu vám budou hrát činasty. Michal David. A taky Jan Sáhara Hedl s Bárou Basikovou. A bude toho mnohem víc a taky nás čeká pravidelný ranní host na telefonu. Teď je 7.53.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den.
2: Dobré ráno, miláčku.
3: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
2: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
3: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz
4: Kanoli na Sicílii, tacos na Krétě, nduja v Kalábrii a možná fritule v Chorvatsku? Tak chutná léto! Vydej se za dobrodružstvím a objev inspirativní destinace z Katovice Airport. A je co objevovat? Lamecia Terme, Rimini, Komiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion a mnoho dalších. Vyber si ideální destinaci a leť z Katovice Airport. Kup si letenku online na katovice-airport.com. Katovice Airport. Miluji létat.
5: Rapera. Kvalitní ploty z pletiva a svařovaných panelů. Rozvoz po celé Moravě. Rapera. Ploty, které nestárnou. rapera-ploty.cz
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio.
6: Dobré ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Obloha na Moravě a ve Slezsku bude dnes převážně slunečná. Čekáme zejména jasno nebo skoro jasno, odpoledne i zvýšenou oblačnost. Teploměry vyšplhají ke 14 stupňům. Tolik o počasí a teď dopravní servis.
7: Teploty se mění, ale styl zůstává. Doplňte svůj outfit o novou kabelku za outletovou cenu z Outlet Arena Moravia. Více na outletmoravia.cz.
1: Za volantem.
6: Komplikace čekejte na dálnici D35 na 259,5 kilometru ve směru na Hradec Králové. Tady stojí v odbočovacím pruhu nepojízdné nákladní auto. A na Zlínsku v Ostratě ve směru na Hvozdnou dejte pozor na sraženou zvěř v pravém místním pruhu. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Teď jsou na řadě další zprávy a s nimi Hanka Koterová.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
8: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Plánovaný sjezd sudetských Němců čelí kritice. Prezidentský pár se chystá na návštěvu Estonska. Prodloužený víkend v Praze zkomplikuje výlu kametra.
10: Blaník. Hezké ráno, u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Premiér Andrej Babiš nepovažuje chystaný sudetoněmecký sjezd v Brně za šťastný. Akce plánovaná od 22. do 25. května sklízí už kritiku také ze strany Bavorska a je negativním signálem pro česko-německé vztahy. Český premiér proto potvrdil, že za vládu se sjezdu nikdo nezúčastní. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou pojedou na návštěvu Estonska. Na konci května tak spolu s estonským prezidentem zahájí Estonsko-české podnikatelské fórum a vystoupí na mezinárodní konferenci ke kybernetické bezpečnosti. Letos už hlava státu z pobaltských zemí navštívila Litvu a Lotyšsko. Na prodloužený víkend si Praha naplánovala výluku metra. Linka C kvůli opravě trati od zítřka do neděle pojede omezeně. Obousměrně se uzavře úsek od stanice Kobylisy až po Pražského povstání. A jak v takovém případě cestovat, poradí mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
11: Cestující mohou využít zavedenou tramvajovou linku číslo 36. Spojení mezi stanicemi nádraží Holešovice a Kobylisy zajišťuje kromě zavedené tramvajové linky 36 i pravidelné volná tramvajová linka číslo 17.
10: A k využití bude také autobusová linka XC. Armáda začíná projektovat úpravy areálu letiště v Líních u Plzně. Využívat ho budou vojáci, kteří už mají hotovou studii pro základnu aktivních záloh, podporu aliančních sil a jako rezervu pro případné krize. Kompletní projekt bude hotový příští rok. Tolik zprávy a u mikrofonu vše zase Petr Slíva.
12: Na rádiu Blaník.
0: A s Adel vám přejeme dobré ráno a rovnou rozehráváme dnešní šťastnou hodinku, hodinku naplněnou takzvanými dobronáladovkami, speciálním výběrem písniček, které vám servírujeme vždycky v pátek mezi 8 a 9 hodinou, ale protože tady máme další zkrácený pracovní týden, tak pátek vlastně máme už dneska ve čtvrtek 7. května. Tak dobré ráno, čekáme na vaše dobré zprávy, pište nám je dál na 603 118 118 a v průběhu této hodině zase autora nebo jednoho autora nebo jednu autorku odměníme balíčkem z našeho e-shopu a za chvíli tady bude pravidelný ranní host na telefonu. Teď už Činasky a slovenský Klín. Za minutu a půl bude 8.

0: Everybody is rocking a Bernie Paul v dobrém ránu na Blaníku a tady už je dnešní ranní host.
1: Ranní host Radia Blaník.
2: No a dneska ráno si budu povídat s člověkem, se kterým jsem si vlastně naživo povídal i tady u nás přímo v našem studiu celkem nedávno. Na lince je totiž Honza Nedvěd mladší. Honzo, ahoj.
3: Ahoj, přeji krásný ráno a bylo to strašně příjemný minule, tak na to vzpomínám.
2: Já jsem si tak strašně rád s vámi zaspíval ty stánky. Víš, jaký to mělo ohlas na těch sociálních sítích?
3: Já jsem to viděl až neuvěřitelně, jak je strašně dojímavý. Já jsem to konzultoval i s tátou a říkal, že je strašně hezký, že tolik lidí ještě s tou českou písničkou, která má v sobě obsah, myslí vážně, a to je velká odměna i pro něj, že ty lidi to stále poslouchají a naopak mám pocit, že to má dynamický vzrůst.
2: No, my si teď povídáme z jednoho prostého důvodu, protože Blaník je hrdým partnerem takového, já nevím, jestli to je putovní festival, v každém případě se jmenuje Nedvědi u stánků.
3: To není jenom nějaký osobní jakoby projev, že se chceme nějaký sluze zviditelnit. Tam jde o to, že chceme tu českou písničku, jak jsem o to minule předtím mluvil, povznést. To znamená, bude tam s náma Kamelot, který taky říká, je potřeba prostě šířit tu pozitivní energii v těch písničkách. Budou to s náma Fešáci, který dlouholeté spolupracoval s Petrem Novotným, s tátou a ze Strejdou. Takže to bude taková jako podsta nejenom těm tátům, tím 80-letnímu tátovi Honzovi Nedvědovi, ale zároveň podstatý český písně, že žije a že jsme za to šťastní a že budeme šířit, kudy to jen půjde.
2: Honzo, ty tam budeš zpívat s Vojtou, synem Františka, tvým bratrancem, budeš tam s příbuznými, tam vlastně hrajete taky oba.
3: Ano, přesně tak.
2: Jaké písničky od tátů tam zazní?
3: Já mám pocit, že my tam musíme hrát opravdu všechno. Já jsem tvrdil, že by to mělo být od A až do Z, což znamená, že tam budou 70, 80, možná zahrajeme i dvě, které lidi téměř neznají, aby věděli, co táta tenkrát psal. Za krásně naivní texty, on tomu krásně věřil, ale ono, když si to člověk probíhne do té dnešní doby, tak mám pocit, že to psal tak nadčasově, jako kdyby to psal dneska. Už když si zaspíváte stánky, u stánku na levnou krásu postávají a smějou se času. Tam je všechno. A v té dnešní době to možná platí dvojnásob. Čili zazní písničky jak táty, tak naše příbuzný, která slavila 30 let, tak tam každý s Vojtou představíme nový album a nový písnička, aby věděli, že nebudeme zpívat furt jenom stánky a růži z papíru dokola. Což ale můžu na těch koncertech musíme dávat, že ty no posluchači by nám to neodpustili.
2: Máš v hlavě zastávky toho vašeho turné?
3: Mám, je to určitě, je to Ostrava, to je 23.5. to je teďka, pak je Ústí nad Labem, pak je Mikulov a pak je Slavkov u Brna. A pak samozřejmě já dělám, to je velká ta podstata, to chci říct zložitou, dělám tu Lucernu 25.11. Už je tam skoro 60-70% vyprodat, to strašnou radost. A tam budou ty žijící legendy, Jirka Tichota, zakládající člen Spirituálu, Zdenka Tichotová, Petr Kocman, vytvoříme aspoň na jeden večer 3-4 písničky od Spiritual Quintetu a 3-4 písničky bude zpívat Zdenka od Bletosauru, aby si lidi zavzpomínali na to, jak to dřív bylo svým způsobem hezký.
2: Já už úplně slyším Mlýnský kámen.
3: Ano, přesně tak. A to svou pravdou stát a starý příběh.
2: Přesně tak, to tam musí být. Starý příběh zpívá táta, že jo?
3: No táta, je krásný, je to někdo na YouTube a vždycky zapomněl v první sloce text.
2: Ano.
3: Jakoby se kdy opakovali, občas ho tam taky. Já přirozeně zapomenu, no, ale prostě kdy se nezapsou.
2: Prosím tě, Honzo, já se ptám každého v tomhletom ranním telefonátu. Slyšel jsi v poslední době nějakou dobrou zprávu, která tě potěšila?
3: Ne, velmi, já jsem potěšen z toho, že táta je zdravej, že mu nic není, že mentálně je v pořádku, jenom je mu 80 let a to prostě samozřejmě obsahuje spoustu problémů s tou dopravou a na koncerty a tak dále. Takže pro mě je fakt nejdůležitější to, že táta je zdravý, máma je zdravá, náš pes Vlk je zdravý, moje žena. A to je pro mě nejvíc. Já fakt nic k životu nepotřebuji. Trochu toho jídla, ale to si člověk někde natrhá.
2: Tak hodně zdraví i tobě a hlavně zlomte vás. Ahoj.
3: Děkuju, ahoj, děj se.
1: Ranní host Rádia Blaník.
0: Honza Nedvěd mladší byl dnešním ranním hostem na telefonu. K tomu připomínám, že nás čeká víkend s Nedvědy, kdy můžete ve vysílání vyhrávat vstupenky právě na Nedvědy u stánku. A tenhle ten rozhovor s Honzou Nedvědem mladším ve videopodobě najdete za chvíli taky na mém instagramovém účtu Petr Slíva Official. Oficiál. A teď už Honza Nedvěd mladší a jeho příbuzní a panenka v trávě. Tak se jmenuje ta písnička, kterou teď z Blaníku uslyšíte v 8 hodin a 10 minut.

0: Honza Nedvěd mladší a příbuzní a panenka v trávě. V dobrém ránu na Blaníku Honza Nedvěd mladší byl dnešním ranním hostem na telefonu. Tak schválně, už jste zazimovali bundy a vytáhli kraťasy. Počasí v květnu si s námi totiž ještě trošku pohraje, hodit se bude obojí. Ale pozor, i takzvaní ledoví muži letos podle všeho nepřinesou žádnou velkou zimu. A důkazem bude i to víkendové počasí. Konec konců už i to dnešní.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio.
0: Tak jak to bude, Adel?
2: Dnes nás čeká den, který bude o něco chladnější než ty předchozí, nicméně stále to nebude žádná velká výjimka. Květnová bude 17 až 21 stupňů Celsia, na severu a na západě tady teploty nepřesáhnou 15 stupňů a na jihu Moravy bude až 23. Jinak dnes bude většinou oblačno, po ránu se objeví přehánky jen výjimečně, během dne se budou objevovat četněji a ojediněle se můžou objevit i bouřky. No a jak to bude na ten prodloužený víkend, tak to ví Milada Křížová z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Pátek bude ještě oblačno až polojasno, přehánky se vyskytnou už jen výjimečně, častěji budou na horách na severu. Teploty budou po ránu kolem 8 stupňů Celsia, přes den vystoupí na 15 až 19, na jihu Moravy naměříme kolem 21 stupňů. V sobotu už očekáváme slunečné počasí, ojedinělé ranní mlhy, odpoledne se při zvětšené oblačnosti mohou ojedinělé vyskytnout přehánky. Ráno bude chladnější, 8 až 3 stupně Celsia, v údolích to může být až 1 stupeň Celsia, odpoledne už ale o něco teplej, 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy dokonce až 24. No a potom v neděli očekáváme slunečné počasí a opět se můžou ojedinělé při zvětšené oblačnosti vyskytnout přehánky a bouřky. Potom ale později odpoledne a večer bude od jeho západu přibývat oblačnosti. Teploty 8 až 4 stupně Celsia, odpolední teploty 20 až 25 a na jihu Moravy v neděli naměříme až 27 stupňů.
0: Prostě si užijte ten prodloužený víkend. Teď je 8:15, tady je Michal Davida, non stop.

0: Fate of Ophelia, Taylor Swift ve šťastné hoděnce na Blaníku. Už se to blíží, za pár minut budeme odměňovat, ale teď si ještě dáme pár dobrých zpráv. Já mám chuť na nějakou dobrou zprávu.
1: Já ti nějakou dám.
0: Tak jo, pojď.
1: Napsala nám třeba Jana z Kožlí u Letče nad Sázavou. Dobrá zpráva je, že v naší vesnici otevřeli úplně novou budovu, kde už přijímají malé děti do dětské skupinky Kozlík. Je to vlastně takový dárek pro maminky malých dětiček, mohou si trochu oddechnout od dětí i jiné dny, nejen o svátku matek.
0: Odeď by ne, tak ať se vám to tam podaří.
1: Přidám SMS-ku od Ládi, ten nám napsal, mě nejvíc dneska potěšilo 7 kapibar.
0: Jo, kapibary mě taky potěšili, které se narodili v pražské zoo. Děkujeme, chápu.
1: A potom přidám ještě Ivu z Plzně. Ta napsala, dobrá zpráva pro mě je, že se mi vrátila v pořádku dcera, která si šla poutní cestu z Porta do Santiago de Compostela, ušla cca 320 kilometrů.
0: No zaplať pámbu, tak to bude plno zážitku, bude vyprávět určitě. Před chvílí dorazila ještě jedna zpráva. Hezký den, Adelko a Péťo, nejde mi poslat SMSka, tak píšu mailík. Dneska ráno před 16:15 mě moc potěšil telefonát od syna, že se nám ve 13:45 narodila první vnučka Julinka. Maminku pořádně potrápila, tak doufám, že už má vybráno a že už nám bude dělat jenom samou radost. Martina Kovářová ze Vsetína. Tak Martino, i vám moc děkujeme, samozřejmě přejeme hodně zdaru, hodně štěstí, hodně zdraví a užijte si dorodinko. A za chvíli už krátké zprávy.

0: My. Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: Zveme vás na oslavu 20. výročí společnosti Janku Autolaky. Oslavy začínají na akci Hatenaky 16. května na Dole Michal. Stavte se k nám na stánek a prvních 100 fanoušků dostane dárek. Janku Autolaky. Barva pro každé auto.

0: Sport.cz. Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
1: Ještě tady, Broučku, vidíš?
2: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.

Proze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. Proze podporuje nejen je, ale i náš region. Jsme hrdými partnery města Kopřivnice, dolní oblasti Vítkovice, Adry, agentury Téčko v Rožnově a Kontakt Festu. Díky těmto partnerstvím jsme silnější jako firma, jako komunita, jako celý kraj. Proze. Společně silnější.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
1: No proto.
0: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
2: Cestu životem si musíte najít sami, ale na dovolenou, do práce anebo k vaší rodině vás dovedeme spolehlivě. Díky navigacím od české firmy Navitel nikdy neztratíte správný směr. Díky autokamerám Navitel budete mít vždy pravdu a pohlídáme vám auto i na parkovišti. Naše vlastní databáze radarů vám ušetří čas i peníze. Navitel. Aby vaše cesta nebyla na pytel.
3: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
4: A kde všude nás naladíte?
3: I to najdete na stránkách radiolaník.cz. Blaník za volantem.
5: Hezké ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. V Ostravě ve Výškovické ulici u křižovatky s Kotlářovou směrem z centra bourala dvě osobní auta. Místem projíždějte se zvýšenou opatrností. Pozor také na dálnici D1 na 373. kilometru ve směru na Polsko. Tady budou v levém jízdním pruhu probíhat práce na silnici. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď už krátké zprávy a s nimi Hanka.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.
3: Rádio Blaník. Zprávy.
6: Rádio Blaník.
7: Pěkné ráno u krátkých zpráv přeje Hanka Koterová. V obchodním centru v Dobronické ulici na Praze 4 někdo nad ránem odpálil bankomat. Po pachatelích pátrá policie z psovody a vrtulník. Na místě je i pyrotechnik. Stav českého životního prostředí si loni meziročně polepšil z 19. na 10. místo v Evropské unii. Pomáhá snižování emisí a vyšší míra recyklace. Zítra na den vítězství budou prodejny s plochou nad 200 metrů zavřené. Výjimku mají benzínky a obchody na letištích a nádražích. Čeští hokejisté dnes zahájí poslední turnaj před mistrovstvím světa. Na švédských hrách se od 7 večer utkají s domácími Švédy. Tolik stručný přehled a další zprávy už za půl hodiny.
6: Dobré ráno, Rádia Blaník.
3: S Petrem Slívou.
8: A my pokračujeme v té dnešní šťastné hodince, už se nám blíží odměňování vašich dobrých zpráv, dojde k tomu už za pár minut, ale ještě předtím pár slov o konopišti, protože je sice vyprodáno, ale pozor, ještě pořád je tady šance, tak více už za chvíli, teď je půl deváté.

0: Dvěma prvá na Blaníko. Kluci z No Name nás teď vlastně nepřímo pozvali na blanické konopiště, protože tam budou letos spolu s ostatními taky a vy tam s námi budete taky slavit 27. narozeniny 30. května, protože máte vstupenky. Máte je, co? No, pokud je nemáte, tak je sice už nekoupíte, protože je vyprodáno, ale není potřeba stahovat kalhoty, protože Brod je ještě daleko a místo toho si je už brzy budete moci vyhrát v našem vysílání, protože jsme vám jich pár schovali. Tak takhle vám držíme palce, abychom se s vámi toho 30. května na tom konopiště potkali. A všechno důležité o tom našem koncertu, včetně toho, kdo všechno vás tam kromě No Name čeká, najdete i na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Koncert pro všechny bez vás.
2: A ne 27. narozeniny Rádia Blaník.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
0: Tak 30. května se vidíme na konopišti a za chvilku už někomu z vás zavoláme a odměníme vás za dobrou zprávu. Teď Umberto Toci na Blaníku, 4 minuty po půl deváté.

0: Jan Sahara, Hedla, Bára Basiková a Tisíc jmen a nám jde teď o jedno jméno.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: A jdeme volat.

0: Tak schválne u koho zvoníme.
1: Prosím.
0: Tady je Rádio Blaník, Petr Slíva, Adéla Zahradničková, je tam Monika?
1: Ano, u telefonu.
0: Moniko, vy jste nám tento týden psala, je to tak?
1: Je to tak.
0: Já se dívám na to datum, v úterý to bylo, že jo?
1: Ano.
0: To jste měla za sebou takový čerstvý zážitek. Adélka přečte tu SMS-ku, kterou jste nám poslala.
2: Velice ráda. Krásné ráno, Blaníčku. Dobrou zprávu jsem dostala včera. Klučina, kterého jsme potkali v neděli po cestě na výlet a který se přímo před námi vybůral na motorce, je v pořádku. Čekali jsme u něj, než přijela záchranka, a nebyli jsme sami, kdo zastavil a pomohl.
0: Poznáváte se v tom?
1: Poznávám, naprosto.
0: A kde jste byla na tom výletu?
1: Před Plzní jsme byli.
0: No tak hlavně, že to
1: odpozně.
0: Hlavně, že to dobře dopadlo. A víte co? Naše komise si opět sedla a tu vaši zprávu vybrala jako nejlepší dobrou zprávu celého týdne.
1: Tak to moc děkuju.
0: Máme radost, že to dobře dopadlo, a my vás odměníme. Chcete?
1: To budu ráda.
0: Máme tady pro vás obrovský balík z našeho e-shopu. Je tam tričko, je tam deka, jsou tam kelímky, je tam plecháček, je tam šála, takže to máte vlastně na celý rok. Využijete jak v létě, tak v zimě.
1: Tak to jsem, to moc děkuju, to jsem ráda.
0: Moniko, zůstaňte nám ještě na lince, jinak co plánujete na ten prodloužený víkend?
1: Jelikož jsme dostavili domeček, tak nás ještě čeká spousta práce okolo, takže práce.
0: Chápu, ale potom zase nějaký výlet, jo, oblečete si trička v Blaníku a...
1: To určitě.
0: Budete dělat radost ostatním. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Děkuju, taky hezký den i vám.
0: No a dnešní dobrá zpráva byla odměněna.
3: Staňte se i vy poslem dobrých zpráv.
4: Rádia Blaník.
3: Čeština je krásná,
4: ale taky dost těžká
3: a někdy trochu matoucí.
4: Proč děláme kozla zahradníkem?
3: A co znamená basama s fousama?
4: To všechno nám vysvětlí naše Samira.
3: Proč se říká,
4: co se říká?
3: Každý všední den po 10. hodině
4: na Rádiu Blaník.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na dek.cz.
7: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním, já ne. Ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
8: Housebrand Café, per favore?
9: Sí, signora.
8: I v malém šálku lze dělat velké umění.
10: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
11: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
12: Poctivá práce si zaslouží poctivý stroj. Zahradní traktory Stiga spojují výkonný a úsporný motor, precizní zpracování a komfort, který poznáte při každém sečení. Přesvědčte se sami na www.stiga.cz. Péče o vaši zahradu se stane radostí, ne povinností. Stiga. Výkon, na který se můžete spolehnout.
13: Májové dny v onlineshop.cz.
14: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín, kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
16: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
9: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
17: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
18: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
19: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
18: Čerstvé jako z Kauflandu.
20: Dobrý den. Zajímá vás, jak správně navrhnout okolí domu? Ať už se jedná o hvězdy, parkovací stání, terasy, schody nebo obrubníky. Se vším poradíme. Poslechněte si pátý díl seriálu Dito na dlažbě ploty v podcastech na webu radioblanik.cz.
21: Pohodové České rádio.

0: Same Thing a Belinda Carlisle v dobrém ránu na Blaníku a za chvíli už dnešní hledání tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A jako vždycky jedna malá nápověda předem, po 9. hodině se společně přeneseme do roku, kdy jste poprvé mohli v televizi vidět jeden slovenský seriál. Měl tuhle znělku. Tak už přemýšlejte a po 9. si řekneme víc, teď ještě Iveta Bartošová a o lásce.

0: O lásce Iveta Bartošová na Blaníku. A Lenka Filipová vám bude v příští hodině zpívat V tajemném roce. Taky Alice Hálová. A nebo Karel Gott vám zaspívá písničku Z tajemného roku. A více i s vašimi tipy a vzpomínkami po deváté. Teď je 8.55. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rapera. Kvalitní ploty z pletiva a svařovaných panelů. Rozvoz po celé Moravě. Rapera. Ploty, které nestárnou. rapera-ploty.cz.
2: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. jackodesign.cz.
3: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
4: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
3: Všechno najednou?
5: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
6: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
8: A co by sis představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
7: Nejlépe všechno.
8: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
9: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio.
10: Hezké dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Obloha na Moravě a ve Slezsku bude dnes slunečná, čekáme jasno až skoro jasno. Během odpoledne a k večeru se zvětší oblačnost. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů. Tolik o počasí a teď už jsou tu informace ze silnic.
11: Jsme Blaník.
12: Pohodové rádio

0: za volantem.
1: Pozor si dejte na trase Střince směrem na Slovensko na příjezdu do Bocanovic. Tady bude probíhat údržba silnice, provoz bude veden kyvadlově jedním pruhem, proto počítejte i s případným zdržením. Na výjezdu z Otrokovic u nájezdu na D55 směrem do Zlína bude probíhat úklid a čištění vozovky, proto tady projíždějte opatrně a pomaleji. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. A teď už jsou na řadě zprávy a s nimi Hanka Koterová.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Senát odmítl snížit živnostníkům odvody. Hasiči v Českém Švýcarsku balí. Zloději v pražském obchoďáku odpálili bankomat. Pěkné dopoledne, jsou tu zprávy a s nimi Hanka Koterová. Senát zamítl snížit sociální odvody živnostníků zpátky na loňskou úroveň. Návrh se tak vrací do sněmovny. Podle vlády by novela pomohla drobným živnostníkům. Kritikům ale vadí výpadek příjmu a i to, že by podnikatelé po změně dostávali nižší mateřskou, nemocenskou a do budoucna i důchod. Hasiči postupně opouštějí Chřibskou v Českém Švýcarsku. Území, kde od soboty hořelo, dnes předají správě Národního parku, která nad ním bude dohlížet. Policisté spolu s vycvičenými psy se teď snaží zjistit, proč začalo hořet a prověřují, jestli

0: hledá dobrovolníky, jak říká koordinátorka Pavla Benetová.
1: Prosíme zemědělce, aby hlásili termíny sečení uživatelům honiteb, protože bez toho nezmůžeme nic. Myslivcům nabízíme pomoc zhruba 50 lokálních skupin po republice, z nichž většina již disponuje drony s termovizí. A ještě veliká prosba na závěr pro všechny. Nepouštějte své čtyřnohé miláčky na volno, ani roztomilé gaučáky.
0: A i když pes nikoho neuloví, na stres zemře spoustu volně žijících živočichů. Tím zprávy končí, teď už vyrážíme do minulosti.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
3: Na rádiu Blaník.
4: Je to tak, vyrážíme do tajemného roku. Samozřejmě ten rok vám teď neřekneme, protože to bude na vás jej odhalit, ale věřím tomu, že se vám to zase povede a pomůžou vám písničky, které si budeme hrát, protože jich bude plná hodina. Taky máme pro vás připraveny slovní nápovědy. No a my se zase těšíme na vaše tipy a na vaše vzpomínky. A ty nám buď to volejte na 800 109 109, anebo pište na 600 318 118. Tajemný rok právě začíná.

0: Rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.

0: Bratři Gibovi, Bee Gees a You and Again.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A jejich pecka z tajemného roku a před chvílí Lenka Filipová a za všechno může čas. Pecka Lenky Filipové z tajemného roku a opravdu za všechno může čas. A ve jakém čase se tak asi pohybujeme teď? Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, u telefonu Popová. Prosím vás, teď já volám na ten váš tajemný rok.
0: Ano, to voláte správně.
3: A já si myslím, že to je rok 1987.
0: A podle čeho si to myslíte, nebo proč?
3: No, protože je to seriál Těta, slovensko-německý, který jsem si zjistila, že si pan Jakub Biskoji natočil v roce 1987, ale přiznám se, nevím, jestli v tomto roce hned se to vysílalo.
0: Tak seriál vám potvrdím nebo vyvrátím za chvilku, ten tip vám potvrdím nebo vyvrátím na konci hodiny, ale co jste dělala vy v tom roce?
3: Dělala já, no mě bylo teprve 11, začínalo puberta, docela jsem si užívala s kamarádkama, takže to bylo moc fajn období, ale tento seriál jsem měla moc ráda, já jsem ho sledovala, takže na něho s láskou vzpomínám.
0: Moc vám děkuju, mějte se krásně, naschledanou.
3: Taky, naschledanou.
0: A pojďme na první SMSky.
4: Napsala nám třeba Bára, dobrý den, myslím si, že jde o seriál Teta z roku 1987 a typuji to, ačkoliv znám seriál až z dospělosti.
0: Díky.
4: Potom nám napsala Lenka z Prahy, ta taky pomohla ukázka ze seriálu a typuje taky rok 1987.
0: Díky, díky.
4: A potom tady přidám tip na rok 1986 od Marie z Bystřan a té napověděla písnička od Karla Gotta.
0: Díky, tak píšu i 86 a jdeme na tu první slovní nápovědu. No, ten seriál natočil Juraj Jakubisko a ten seriál měl premiéru v tajemném roce a jmenoval se opravdu Teta a tohle byla jeho znělka. Sedmidílný slovenský seriál, který nás přivádí na zámek, kde žijí velmi, velmi podivní obyvatelé.
5: Prokurátor hledá na zámku ukradnutý mozek a objaví Alberta. Ale kam sa poděl z Albertovy hlavy zips? Zmizol. Všetci sa tomu čudujú. Barónka vie aj tento zázrak vysvetliť. Zips zmizol, keď Albert pocítil, čo je strach.
0: Ano, v televizi se v tajemném roce objevil seriál Juraje Jakubiska s názvem Teta. Poďme si dať ešte jednu ukázku, ja som ho měl rád.
6: Gro, ako viete, zajtra odchádzam domov a nechcela som odcestovať bez rozlúčky.
7: Už zajtra.
6: Áno, je najvyšší čas, aby som šla domov. Nič ma tu už nedrží.
7: Nuž, keby ste sa neboli objavili na zámku, naďalej by som spával vo svojej trúhle.
6: Nový život sa vám páči.
7: To ryzenie do krku a cicanie krvi sa mi už prejedlo.
0: Teta má premiéru v televízii v tajemném roce, ale víte vy, kdy to bylo? Pokud jo, nebo se myslíte, že to víte, tak nám to zavolejte nebo napište.
1: Našli jste rok vašeho života?
8: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 118.

0: Ella, Ella. Nepřipomnělo vám to náhodou něco?
1: Rádio Blaník, tajemný rok.
0: Třeba rok, po kterém dneska pátráme. A možná vám pomohl i seriál Teta Juraje Jakubiska, protože v tajemném roce jste ji mohli vidět poprvé. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Zdravím, Peťko, tu je Radek Slovensko.
0: Tak to byste o Tetě mohl něco vědět, Radku, co?
2: No, že právě preto volám. Tak je to 100% rok 87. Já to jsem se už chytal na vojnu.
0: No, a kde jste byl na té vojně?
2: No, co mohl, v Litoměřicích.
0: V Litoměřicích, vidíte, a z Litoměřic byli možná zase pro změnu na Slovensku někde.
2: No, tedy to bylo tak, že Slováci do Čech a Češi zase na Slovensku.
0: Je to tak. Díky moc, Radku, krásný den, naslyšenou.
2: No, a vám prvním a pozdrav na Adelku.
0: Ano, ano, slyší a děkuje, naslyšenou.
2: Já vám naslyšenou a hezký den.
0: No a Adelka taky pročítá vaše zprávy.
3: Je to tak, napsala nám třeba Zdeňka z Kněževsi. Dobrý den, Blaníčku, je to rok 1986 podle nápovědy seriálu Teta i podle písniček.
0: Tak píšu 86, dobře.
3: Tipovat můžete i na našich sociálních sítích. Na Facebooku dnes válcuje rok 1987, ten si podle Ivety Bartošové tipla třeba Monika, nebo si ho tipla Lenka, Jindra a potom i Lucka, která napsala Narodil se můj milovaný bráška.
0: Děkujeme, děkujeme. Tak to jsou další zprávy, nebo to jsou další možnosti, jak můžete typovat tajemný rok, takže buď to naše číslo 6318 můžete posílat zprávy nebo zavolat na 800 109 109, anebo právě ty sociální sítě. A tady je další písnička z tajemného roku, Karel Gott a Zůstanu svůj.

0: Zůstanu svůj a Karel Gott, další písnička z Tajemného roku.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: Teta, to je zase seriál Juraje Jakubiska, který jste mohli poprvé spatřit v televizi v Tajemném roce. A tohle jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Kdo je tam?
3: Věra ze Slavkova, Horní Slavko.
0: A jaký máte tip?
3: 1988.
0: A proč si to myslíte?
3: Protože znám hodně Lenku Filipovou.
0: Aha,
3: a mě v té době bylo i 17, takže už takovýhle písničky běžely hodně.
0: Jo, měla jste hodně ráda Lenku Filipovou v té době.
3: No, běželo to hodně, znám to od rodičů a tak.
0: Pozdravujte ve Slavkově, naslyšenou.
3: Naschle.
0: Tak a teď co zprávy?
4: Napsala nám třeba Magda z Nasavrk. Zdravím, podle písniček si myslím, že jsme se dnes vrátili do roku 1987 a ten rok se mi narodil syn Petr. Ráda vás poslouchám, jste super rádio.
0: A vy jste super posluchači, děkujeme.
4: Stejný rok nám tady typuje i Rostě ze Znojma podle slovenského seriálu Teta a potom ještě přidám čárku k roku 87 od Míry z Litoměřic podle písniček a hlavně bratrů Gibových.
0: Tak zdravíme do Znojma i do Litoměřic. No a co vy, jaký rok typujete? Zavolejte nám to na 800 109 109 nebo to hoďte do SMSky a napište na 600 318 118. Další nápověda už za chvilku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Na rádiu Blaník.
5: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldy to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldy. Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
6: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
7: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
8: Jako teď?
7: Ne, na Poesfestu.
8: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pítí a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
7: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
8: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
9: Jako tak, to my si dáme na zlova.
10: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
11: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
12: Kanoli na Sicílii, tacos na Krétě, nduja v Kalábrii a možná fritule v Chorvatsku? Tak chutná léto. Vydej se za dobrodružstvím a objev inspirativní destinace z Katovice Airport. A je co objevovat. Lamecia Terme, Rimini, Komiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion a mnoho dalších. Vyber si ideální destinaci a leť z Katovice Airport. Kup si letenku online na katovice-airport.com. Katovice Airport. Miluji létat.

0: Bydlíte u společnosti Heimstaden a máte nápad, jak vylepšit svůj dům nebo zahradu? Program Své pomoc právě běží. Ať už plánujete výsadbu záhonů nebo malování chodby, Heimstaden vám přispěje materiálem do výše až 3000 korun. Navíc můžete vyhrát v soutěži Soused roku hodnotné ceny. Hlásit se můžete v aplikaci Můj domov nebo přes zákaznickou linku Heimstaden. Zvelepte své okolí ještě dnes. Více na www.heimstaden.cz.
1: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Febeskrep a pořadatel Navínko.

0: Vltavě.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na baumax.cz.
2: Inspirující prostředí.
3: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
2: A šéf, se kterým je radost pracovat.
3: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
2: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
3: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
3: Bezva práce.

0: Italská zpěvačka a skladatelka, která se celým jménem jmenuje Ivana Spagna a která vystupovala vlastně celý život jenom pod svým příjmením Spagna. Taky se jí svého času říkalo královna diska. A tohle byl její hit Call Me z Tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Ale byly tady i jiné hudební připomínky Tajemného roku. Třeba Za všechno může čas od Lenky Filipové a nebo Bratříčku můj od Alice Hálové, případně Zůstanu svůj od Karla Gotta. A taky jsme si připomněli slovenský seriál Juraje Jakubiska Teta. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, Roman z Těchvicu u Čáslavy. Ty půl ten rok, než jsem myslel 88, ale pak těm utvrdili ty Bee Gees, to je Uri Green 87, helejte.
0: Jo,
3: tak to je na tuty, to je na tuty.
0: Úplně na tuty, co jste dělal v tom roce?
3: Já vím, že jo, helejte v sedmý třídě, takže to má nějaký mládí, jo. Sedmá třída základky, no.
0: A poslouchal jste Bee Gees?
3: Já helejte to, vím, že táta tady vrátě nahrávali z rády, já jsem se pak taky toho chytal, protože jinde nebylo možné chytat hudbu, takže si to pamatuju, ten jakoby tu písničku, no.
0: Moc vám děkuju, mějte se krásně, naschledanou.
3: Taky zdravím vás z rády a všechny a naschledanou.
0: Tak přihodí ještě pár zpráv, Adel.
4: Ahoj Blaníčku, je to rok 1987 podle Káji Gotta. To nám napsala Zuzka z Pardubic.
0: Děkujeme, Zuzko.
4: Přidám tip od Romana z Bergenu, ten taky dnes tipuje rok 1987.
0: Jo, to je ten norský Bergen, že jo? Roman píše pravidelně, děkujeme, zdravíme.
4: A potom přidám ještě tip od Jiřiny z Hlinska a ta si myslí, že jde o rok 1988.
0: A zdravíme i do Hlinska a tady je ta další nápověda. Na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně byl představen nový model automobilu vyráběný národním podnikem AZNP Mladá Boleslav a ten vůz se jmenoval Škoda Favorit.
5: V základním provedení, tedy bez příplatku, bude zahrnuto vyhřívané zadní okno. Dále zpětná zrcátka po obou stranách nastavitelná zevnitř automobilu. Podstatně modernizovaný systém topení a větrání. Zámky k zapalování, ke všem dveřím i k hrdlu palivové nádrže jsou stejné, takže na všechno bude stačit jediný klíč. A nakonec pohled do zavazadlového prostoru, do jehož 276 krychlových decimetrů se i bez sklopení zadních sedadel vejdou dva střední a dva menší kufry, cestovní brašna a ještě malý kufřík.
0: Tak dneska už se tomu vybavení usmíváme trošku, ale tehdy to byla pro nás přelomová novinka. Byl představen Favorit, který byl vyvinut ve spolupráci s italským studiem Bertone v Turíně. No a co vy? Jaký máte tip a co jste dělali v roce, který tipujete? Zavolejte na 800 109 109 anebo to napište na 600 318 118.

0: Tak to byla v tajemném roce taky velká pecka. Beata Dubasová, Jsme také, aké jsme. Když jsme u těch slovenských pecek, tak velkou slovenskou peckou v televizi byl seriál Teta Juraje Jakubiska, který měl premiéru v tajemném roce. Připomněli jsme si Škodu Favorit, která byla představena na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, a ještě jednu nápovědu pro vás mám. Zazní za chvíli, tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím Prima dvojku, Petra a Adélku, tady Míša.
0: Děkujeme, Míšo, povídejte.
1: A je to rok 87, podle teda seriálu Teta,
0: ano,
1: který byl vysílaný, myslím, že nějak začátkem února, ale nejsem si jistá. A teďka mi utvrdila písnička Bratříčku od Alice Hálovy.
0: Míšo,
1: to je taková moje srdeční záležitost.
0: To jsme rádi, že jsme vám udělali radost. Míšo, krásný den, děkujeme.
1: A vám taky, mějte se krásně, nashle.
0: Adel, pojďme na další zprávy.
2: Napsal nám třeba Honza z Brd, ten typuje rok 1987 a napsal k tomu krásnou, napsal k tomu vzpomínku na krásnou dovolenou v Jugoslávii.
0: Děkujeme a zdravíme do Brd.
2: Přidám Mirku, ahoj Petře a Adélko, je to rok 1987 a mě bylo krásných 14 let.
0: Díky, Mirko.
2: A přidám ještě tip na rok 1986 a ten nám poslala Monika z Brna.
0: Díky, Moni, zdravíme do Brna. No a teď ta poslední nápověda. Černé pondělí, to je ve světě finančnictví spojováno s pondělkem 19. října tajemného roku, kdy se zhroutily akciové trhy a ve velmi krátkém čase došlo k velké ztrátě hodnot akcí.
3: Emi, co odstartovalo černé pondělí? Kdo může za den, který se nesmazatelně zapsal do burzovní historie? Odpověď není jednoduchá. Jedna z teorií říká, za krachem byl prudký růst poměru cen akcí vůči ziskům společností.
0: Krach na burze začal v Hongkongu, rozšířil se do západní Evropy, zasáhl Spojené státy, poté co jiné trhy již značně klesly.
4: As the Dow Jones Industrials took off on a fear-fed free fall to close down a record 508 0.32 points, panicked traders worked through lunch hours in a desperate but losing attempt to keep up with tickers that rolled up an all-time
0: high. Tak ještě zpravodajství americké televize. Takže černé pondělí, to se připisuje k tajemnému roku a vy ještě můžete chvilku psát a volat.
5: Tajemný rok na Rádiu Blaník. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
7: No jaké bys chtěla?
6: No přece ty z Baumaxu.
7: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
6: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
9: Hausbrand Café, per favore.
10: Sì, signora.
11: I v malém šálku lze dělat velké umění.
12: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
13: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
14: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
15: Zase tankuju.
10: po třetí tenhle týden.
15: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
15: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
19: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na planeo.cz.
20: Představte si dokonalý trávník. Bez námahy. Autonomní robotické sekačky Stiga pracují sami. Přesně, tiše a s absolutní elegancí. A vy? Vy si jen užíváte volný čas. Stiga. Profesionální péče o trávník bez kompromisů. Více na www.stiga.cz.
21: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na Dek.cz.
22: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
23: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
22: Čerstvé jako z Kauflandu.
24: Pohodové České rádio.
25: Posloucháte Tajemný rok Rádia Blaník.

0: Padá hvězda a Dalibor Janda. Poprvé takhle ta hvězda padala v tajemném roce.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Ten správný letopočet se už za chvíli dozvíte, ale třeba jej i správně tipnete. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
3: Zdravím, tady Jirka Kýmce z Prostějova. Zdravím všichni posluchače a i z nejlepší rádio Prostějově a tady v republice.
0: Díky.
3: Já si myslím, že je to 1987. Podle té tety a podle těch písniček, jo, tady tak, to tak typuju.
0: A nějaká osobní vzpomínka na ten rok?
3: No, 87. v roku si měl svatbu.
0: No, to je docela důležitá vzpomínka. Díky moc, tak pozdravujte manželku, mějte se tam krásně, jo. Naslyšenou.
3: Příští rok budu 40 let.
0: Ježiš, no vlastně jo, no, ano, to tak vychází, pokud to je 87. Tak gratuluju a užijte si i ten 39.
3: Jo, díky moc.
0: Naschle.
3: Zdravím.
0: Pojďme na SMSky.
4: Milí Blaníci, dnes je to rok 1987 a zůstanu svůj i v tomto roce, to nám napsal Karel z Černovic.
0: Děkujeme, Karle.
4: Přidám další tip na rok 1987, ten nám poslala Šárka z Berouna. Milí Blaníčku, mě bylo zrovna 5 let a 23. prosince se mi pak narodila sestra.
0: Díky, Šárko.
4: A přidám ještě jednu čárku k tomuto roku, ten nám poslal Petr z Černošic a napsal, v tomto roce jsem byl poprvé u moře v Bulharsku a v prosinci jsem se oženil s mojí milovanou ženou Táňou.
0: Děkujeme za vzpomínku, Petře. Tak si to zhrneme. Teta, seriál Juraje Jakubiska, který má premiéru v tajemném roce, byla představena Škoda Favorit a připomněli jsme si i Černé pondělí a krach na burze. A pokud jste typovali rok
1: 1987.
0: Tak to bylo správně.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: Před chvílí dorazil ještě mail a píše se tam dobré dopoledne všem v Rádiu Blaník. Moc děkuji za dnešní okénko do roku 1987. Bylo mi 14 a moc rád na to vzpomínám. První lásky, první diskotéky, první nákupy nahraných kazet a CDček zahraničních interpretů na burzách, ochutnávání piva. Dnes jsem v práci na oddělení, sám vůbec nestíhám, ale hudba z Rádia Blaník nemá opět chybu a moc mi pomáhá Spaňa, Beata Dubasová, prostě paráda. Píše Petr z Přerova. Děkujeme, ročník 73. Zdravíme do Přerova a to je pro dnešek od nás s Adélkou vše. Mějte se krásně, užijte si prodloužený víkend a zůstaňte s Blaníkem. Už za chvíli Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. A ještě jedna pecka z tajemného roku Inexisa. Need You Tonight. A rok 1987.

Takhle řádili In Excess v roce 1987, to byl náš tajemný rok. A dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Šalom. Lucka Vondráčková.

0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 4 minuty už bude 10. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Hezké dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes převážně slunečno, čekáme jasno, odpoledne i zvětšenou oblačnost. Teploty se budou pohybovat mezi 11 a 14 stupni. Tolik o počasí a teď už dopravní servis.
3: Teploty se mění, ale styl zůstává. Doplňte svůj outfit o novou kabelku za outletovou cenu z Outlet Arena Moravia. Více na outletmoravia.cz.
1: Za volantem.
2: Na dálnici D35 na 263. kilometru ve směru na Hradec Králové stojí na silnici porouchané vozidlo a blokuje pravý jízdní pruh. Počítejte se zdržením. Nehodu máme v Novém Jičíně v Sokolovské ulici, kde došlo ke střetu dvou osobních aut a jednoho nákladního auta. Zdržení je tu nárazové. A částečně omezený provoz je v Ostravě v Horní ulici u kruhového objezdu, kde havarovala dvě osobní auta. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď už zprávy s Hankou.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Pražská policie řeší další výbuch bankomatu. Zlínský kraj zakázal rozdělávání ohňů. Blesk na Šumavě zapálil chalupu. Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. V obchodním centru v Dobronické ulici v pražských Kunraticích někdo odpálil bankomat. Po pachatelích policie stále pátrá. Na místě pracují kriminalisté, kteří nákupní centrum postupně otevírají a nevylučují, že lupiči jsou napojeni na stejnou skupinu, která provedla podobný útok o Velikonocích. Sucho na východě země se prohlubuje. Na některých místech už nepršelo několik týdnů. Ve Zlínském kraji od včerejška platí zákaz rozdělávání ohňů ve volném prostranství. Lidé nesmí spalovat hořlavé látky u lesů či polí a omezené je také používání pyrotechniky. Na dodržování zákazu dohlížejí v kraji hasiči. Zvýšená citlivost zubů se v létě stává častým problémem. Konzumace studených nápojů a také zmrzliny můžou potíže jen zhoršit. Jak jim předejít, to poradí stomatolog Jakub Hladík.
6: Citlivost zubů lze snížit například používáním měkkého zubního kartáčku. Je vhodné čistit si zuby šetrnou technikou, což znamená kartáček přiložit proti dásni pod úhlem 45 stupňů a provádět jemné krouživé pohyby. A také si nečistit zuby i hned po konzumaci jídla a pití.
5: Ideální je totiž počkat aspoň půl hodinky. Českem se prohnaly silné bouřky. Nejsilnější večer bičovaly okolí Pardubic a Hradce Králové. Ve středočeském kraji u Slap se dokonce vyskytla výrazná supercela a 10milionovou škodu způsobil blesk, který udeřil do chalupy v šumavském Srní. V době požáru naštěstí v domě nikdo nebyl. Tím zprávy končí a u mikrofonu mě střídá Pepa Černý.
0: Je to tak, děkuju, Hanko.
1: Pepa Černý
4: na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. 10. hodina už klepe na dveře, my si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Za chvilku tady bude Samira se svým pořadem Proč se říká, co se říká a taky se podíváme do Rocket Sun. Teď je tady ale Stín katedrál a Šalom. Hezké dopoledne z Blaníky.

0: Luzka Vondráčková a vzkaz v láhvi na Blaníku a po Luzce je tady Samira.
1: Proč se říká, co se říká? Na rádiu Blaník.
0: A tentokrát to tady trochu zavoní. Tak Samčo, my posloucháme.
2: Proč se Kolínské říká Kolínská? Přestože tímto názvem můžeme označovat kdejakou vůni, ta pravá kolínská voda přišla na svět už v roce 1709 a zavede nás kam jinam, než do Kolína nad Rýnem. Totiž jeden italský parfumér, který si tam vytvořil nový domov, na počest města takhle parfém pojmenoval. Založil tam taky parfumérskou společnost, která je nejstarší na světě a funguje dodnes pod vedením už 8. generace a pokračují ve výrobě původní kolínské vody podle receptury, která dodnes zůstává záhadou. Ve své době ale dodával parfémy pro všechny evropské královské dvory. A právě konkrétně touhle se kdysi polévala jak Marie Terezie, tak třeba i Napoleon Bonaparte, ruský car Alexandr, ale i třeba spisovatel Oscar Wilde nebo Marlene Dietrich. Poznáte ji tak, že má na sobě rudé tulipány, což ve své době byla značka exkluzivity a znamenalo to, že si tuhle vůni nemohl dovolit každý. Běžný zaměstnanec by na ně totiž vydělával klidně i půl roku.
0: Ale jo, tak jsme zase o něco chytřejší. Samčo, moc krát děkujeme.
1: Samira na Blaníku. Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Přátelé, pokud jste byli včera na Konopišti, to je taky možné, ale pokud jste byli loni na Konopišti, tak víte, kdo byl ta hlavní hvězda. Byla skupina Kryštof. Zůstaň tu se mnou, zasni. Možná i tahle písnička zazní příští rok na té velké oslavě 50. narozenin Richarda Krajča. Chystá to v O2 aréně 29. května příští rok. Lístky ještě jsou, tak se mrkněte. A Richarde, já vás zdravím. Hezké dopoledne.

0: Radio Blaník.
1: Hezky česky.
2: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin,

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Tomáš Klus ve smíru. I tuhle písničku zpíval Tomáš v Planetáriu ve Hvězdách pod hvězdami, což byl úžasný zážitek nejenom pro všechny, kteří tam byli, ale i pro Tomáše, protože to Planetárium, to je prostě nejmodernější na světě. Navíc příští týden 15. bude mít Tomáš velké kulatiny, 40. My jsme před 14 dny tady Tomáše měli, byl to můj parťák, 15. dubna to bylo. Vy se na to můžete podívat na našem webu radioblaník.cz nebo na YouTube. No a když jsme u těch víkendů, kterých stáme s Tomášem Klusem, mimochodem potom po těch jeho narozeninách 16. a 17. tak teď před sebou máme úplně jiný víkend, ale bude teda stát za to.
2: Stánku na levnou krásu.
3: Víkend s nemi.
4: Na Blaníku pro vás máme další výjimečný dárek.
3: Tentokrát budeme rozdávat vstupenky na letní turné Nedvědi u stánku. Bratranci Vojta a Honza Nedvědu pokračují v tom, co započali jejich otcové.
2: Na pouti jsem vystřelil růži z papíru.
4: A my si všechny ty legendární písničky zahrajeme.

0: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
1: A co bys si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
0: Nejlépe všechno.
1: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
2: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
3: Zveme vás na oslavu 20. výročí společnosti Janku Autolaky. Oslavy začínají na akci Hatenaky 16. května na Dole Michal. Stavte se k nám na stánek a prvních 100 fanoušků dostane dárek. Janku Autolaky. Barva pro každé auto.
4: Baumax slaví 10. narozeniny. 10 let.

0: Baumax.cz. Vaše město, váš region, vaše zprávy. Televize Polar přináší hlavní vydání regionálních zpráv ve 20 hodin. Každý večer to nejdůležitější z měst a obcí kolem vás. Sledujte Televizi Polar ve 20 hodin. Nově také na OnePlay.
1: Objevte fascinující techniku, zapomenutá řemesla i neuvěřitelné příběhy z Moravskoslezského kraje.
2: V sobotu 9. května ožijí Dolní Vítkovice akcí Den s technotrasou.
1: Čekají vás Science Show, škola první pomoci a bezpečnosti u vody, interaktivní ukázky, workshopy i zábava pro celou rodinu.
2: Až vám vyhládne, stačí pár kroků na Pojezfest, plný skvělého jídla.
1: Prostě celý den plný zážitků.
2: A navíc vstup zdarma. Sobota 9. května.
1: Dolní Vítkovice.
2: Nenechte si ujít den s technotrasou.
3: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
4: Ostrava, Vítkovice a Opava.
5: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
6: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na Profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. střechyšupík.cz.
7: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. Broze podporuje nejen je, ale i náš region. Jsme hrdými partnery města Kopřivnice, Dolní oblasti Vítkovice, ADRY, agentury Téčko v Rožnově a Kontakt Festu. Díky těmto partnerstvím jsme silnější jako firma, jako komunita, jako celý kraj. Broze. Společně silnější.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
1: No proto.
0: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
2: Cestu životem si musíte najít sami, ale na dovolenou, do práce anebo k vaší rodině vás dovedeme spolehlivě. Díky navigacím od české firmy Navitel nikdy neztratíte správný směr. Díky autokamerám Navitel budete mít vždy pravdu a pohlídáme vám auto i na parkovišti. Naše vlastní databáze radarů vám ušetří čas i peníze. Navitel. Aby vaše cesta nebyla na pytel.
3: Pohodové české rádio.

0: Kim Wild, You Came na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, já mám pro vás pozvánku do Rokycan. Tam si totiž zítra připomenou, co se stalo. Tenkrát, v tom 45. Přátelé, město Rokycany zve širokou veřejnost na 81. výročí osvobození. Bude to pestrý program celodenní v muzeu na demarkační linii, kde to máme s Blaníkem moc rádi. Já jsem tam jezdil strašně rád jako krajánek a krajánci, kteří mě teď následují, tak tam jezdí taky často, protože je to tam prostě skvělé. Oslavy zahájí swingový koncert skupiny jazzové Perutě 80, která návštěvníky přenese do atmosféry 20. a 40. let minulého století, tehdy hudba hrála významnou roli. No a celý ten program je opravdu bohatý. Řada vzpomínkových aktů, uctění památky obětí, koncert svobody, módní přehlídka dobového oblečení, taky nějaký ten step a bude hlavně bojová ukázka, která začne v 16 hodin a to bude takový vrchol. Takže zítra Rokycany, muzeum na demarkační linii a oslavy osvobození. Jděte se tam podívat, stojí to za to, zvlášť pokud máte děti a třeba jim nejde moc dějepis, tak tohle to je přesně to, co potřebují. Za chvilku MC Erika Barbara a taky Kaťáci na Blaníku.
1: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním Dek platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na Dek.cz.
4: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
5: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
6: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
8: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tady ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na fieldman.cz.
9: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
10: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpro Matcha 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
12: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
13: Pak přijeďte do Auto Esa.
12: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
13: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
12: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
13: Kdo na to jde? Od Lesa prodá auto u Esa.
14: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planeo.
15: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
16: Dobrý den. Zajímá vás, jak správně navrhnout okolí domu? Ať už se jedná o hvězdy, parkovací stání, terasy, schody nebo obrubníky. Se vším poradíme. Poslechněte si pátý díl seriálu Dito na dlažbě ploty v podcastech na webu radioblanik.cz.

0: Tohle byl Katapult na vlnách Rádia Blaník, tak zase někdy příště. Ale dál si budeme na Blaníku hrát hlavně hezky česky. Olympik třeba. Vlídný průvodčí. Zaspívá Karel Zich. Máš chuť majoránky, lásko má. A taky jedna z hvězd Konopiště, Helenka Vondráčková. Hezky česky vám hrajeme a oslavíme 27. narozeniny. Takhle dlouho už vám hrajeme hezky česky. Za chvilku počasí, doprava, taky zprávy a za 6 minut bude 11. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rapera. Kvalitní ploty z pletiva a svařovaných panelů. Rozvoz po celé Moravě. Rapera. Ploty, které nestárnou. Rapera.cz

0: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio.
2: Dobré dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Obloha na Moravě a ve Slezsku bude dnes jasná, během odpoledne bude i zvětšená oblačnost. Teploty se budou pohybovat mezi 11 a 14 stupni, na horách bude okolo 9. Tolik o počasí a teď už informace ze silnic.
3: Teploty se mění, ale styl zůstává. Doplňte svůj outfit o novou kabelku za outletovou cenu z Outlet Arena Moravia. Více na outletmoravia.cz.
1: Za volantem.
2: Komplikace vás čekají na D1 na 275. kilometru ve směru na Ostravu. Tady stojí u krajnice porouchané osobní auto. Dávejte si tu při projíždění pozor. Na trase z Brna na Uherské Hradiště před Buchlovicemi zasahují záchranné složky u nehody osobního auta s nákladním. Tady se aktuálně projíždí kyvadlově. S menším zdržením počítejte v obou směrech. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Teď už jsou tu zprávy a s nimi Hanka Koterová.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Hasiči uhasili požár v Českém Švýcarsku. Elektrárna Temelínci vychovává vlastní techniky. Praha zvažuje antikoncepci pro holuby. Hezké dopoledne, u zpráv vás vítá Hanka Koterová. Požár v Českém Švýcarsku se podařilo uhasit a hasiči se vracejí na základny. Jak říká velitel zásahu Martin Legner, požářiště předali správě parku k dohledu.
6: My jsme vlastně v tom protokolu nařídili 14-denní dohlídku, kdy Národní park zajistí 6 jednotek, které vlastně budou mít za úkol monitorovat celé to místo toho požáru a měli by zajistit, že tam nebudou vstupovat lidi tak, aby nedošlo k nějakému úrazu a měli by garantovat to, že by se mohl vrátit ten život tady v té části Národního parku do normálu.
5: Já ještě doplním, že v Národním parku od soboty hořel les v okolí Chřibské. Zasahovalo tam na 500 hasičů a 8 vrtulníků. Na nádraží Ústí nad Labem Západ narazila lokomotiva do stojícího osobního vlaku. V té době bylo ve vlaku asi 25 lidí, z toho 3 odvezli záchranáři s lehčím zraněním do nemocnice. Na místě zůstává policie, která potvrdila, že nešťastná událost nemá vliv na dopravu na železničním koridoru z Prahy do Děčína. Temelín otevřel nové tréninkové centrum. Zaměřuje se na speciální výcvik techniků dodavatelských firem. Ročně tak proškolí stovky pracovníků v klíčových profesích na údržbu a modernizaci systému, jako jsou třeba potrubáři nebo čerpadláři. Cílem je zvýšit bezpečnost a kvalitu práce v jaderné elektrárně. Praha zvažuje podávat holubům antikoncepci. Nápad přišel z Vídně, kde hormony přidávají holubům do zrní a tak dokážou snížit jejich počet. Největší problémy s přemnoženými ptáky řeší hlavní město v okolí stanice metra Budějovická. Používání krmiva s antikoncepcí funguje také v Barceloně a Krakově. To je ze zpráv ode mě pro dnešek všechno. Mějte krásný den s Blaníkem a taky s Pepou.
7: Já vám to taky přeju. Anko, moc děkujeme.
1: Pepa Černý.
4: Na rádiu Blaník.
7: Krásné dopoledne, přátelé. Minutka a kousek zbývá do 11. Hezky česky si budeme hrát, je jasné. Za chvilku dorazí kolega Petr Slíva, který si trošku odpočinul od své ranní směny, ale za tu krátkou dobu stačil najít další zlaté české ručičky. Tak nám je představí. No a v této hodině vás také nalákám na víkend, protože ten bude na Blaníku stát za to. Teď nám zaspívá Hana Zagorová, Řeka zázraku. Hezké dopoledne s Blaníkem.

0: To je legenda. Olympik na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, máme před sebou další zlaté české ručičky s Petrem Slívou. A bude to prázdninové takhle v květnu. No, tak jdeme na to.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: Když se nám blíží ty prázdniny, tak v dnešních zlatých českých ručičkách to vlastně bude o prázdninách. Na lince mám Petra Jílka. Dobrý den, Petře.
4: Dobrý den, Petře.
3: A prázdniny ty máme spojené s dovolenými, ale taky s tábory. A já vím, že vy pořádáte jeden takový originální horský tábor. Říkám to dobře?
4: Ano, velmi správně. Horský tábor. Dokonce i náš web je horský tábor. Ano.
3: A kde probíhá takový horský tábor? V horách asi někde?
4: Je to v nadmořské více 800 metrů nad mořem a je to, řekl bych, v centrálních Orlických horách. Takže v Orlických horách je východní Čechách.
3: 800 metrů nad mořem, to už má člověk pocit, že je v horách, ale ještě pořád může dýchat.
4: Určitě ano.
3: O čem je ten váš tábor? V čem je speciální? V čem je zvláštní?
4: Já bych řekl, že zvláštní a speciální je v tom, že ty děti zaprvé nemají sebou telekomunikační zařízení, to znamená takové ty krabičky, mobilní telefony. Takže možná to je tak trošičku zvláštnost toho našeho tábora. Hodně se rodiče nebo lidi ptají, jako jestli ti, co tam nikdy nebyli, jako jestli to není problém. Věřte, po 24 hodinách ty děti už vůbec nevědí, že nějaké takové. Takže to je možná taková anomálie. A potom my máme jeden letní a jeden zimní běh. A ten zimní běh se koná přes Silvestr. Slavíme zjetný vstup do nového roku a jsme bezespoví jediní v republice.
3: Takže teď budete slavit léto. Kdy konkrétně ten tábor probíhá?
4: Letos se slavíme léto 14. až 20. 3. srpna. Je to tradičně předposlední týden, nebo respektive 10 dnů o prázdninách.
3: A vy jste říkal, že děti sebou nemají mobily, to znamená, že je budete muset nějak zabavit, jak?
4: No tak program je nabitý, ale zároveň mají děti určitě i své osobní volno. My v podstatě v tom programu toho horského tábora máme takové ty tradiční věci, to znamená od táboráku, dokonce i vaření v přírodě. Jinak bych chtěl říct, že děti spí v horské chalupě, tedy v peřinách, jak říkám, s oblibou, přičemž jedno stráví venku počirákem, samozřejmě pětkrát denně mají jídlo, ale dáme jim tu možnost si to jídlo i uvařit v kotlíku. Potom tam jsou samozřejmě takové věci, které patří klasicky na tábor, to znamená výlet na nejvyšší bod Orlických hor, tedy na Velkou Dešnou, anebo taky třeba olympiáda, anebo horský drsňák, třeba z těch her bych vypí.
3: A to by mě zajímalo, co je horský drsňák?
4: Horský drsňák v našem pojetí je o tom, že oni například, řeknu ty disciplíny, je to štafetový závod a oni tahají špalek, potom jedou na kladce přes takovou vodní plochu, ne, to vlastně požární nádrž. A nebo třeba na závěr úplně, to je taková úplně specialitka, na špagátu tahají našeho táborového potáče.
3: Toho utáhnou ty děti?
4: Ano, je to rovinka a samozřejmě těm nejmenším, protože k nám jezdí děti už od 7 let, tedy po první třídě. Do toho jdou samozřejmě, protože si to chtějí vyzkoušet a těm nejmenším to ti naši vedoucí trošičku to auto rozbou, takže do něj trochu stačí, aby to nebylo tak úplně náročné.
3: Předpokládám, že máte odbržděno.
4: Sedím v tom autě já, ještě
3: jo, důležit, tak, jo.
4: Takže tak ano, takže táhnu vlastně i mě, ale jenom z toho důvodu, abych potom zabrzdil.
3: Kdyby teď chtěl nějaký rodič přihlásit své dítě na váš horský tábor, tak jak to má udělat?
4: Velmi jednoduše, na webu horskýtábor.cz je samozřejmě online přihláška, no a také tam naleznete programy nejen toho letošního tábora, ale i všech těch 10 táborů, které už uplynuly, včetně kompletní fotodokumentace, takže se můžete inspirovat.
3: Tak ať se daří a krásný den, naslyšenou.
4: Děkuji, Petře, mějte se krásně i rodičům, nashledanou.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: Peťo, moc krát děkujeme a budeme si dál hrát hezky česky. Tohle jsou Miráje a Drahokamy. Hezké dopoledne s Blaníkem.

0: Nejsi sám na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, tento týden je opět o něco kratší, tedy ten pracovní, zítra je státní svátek, den osvobození a já jsem vám chtěl jenom připomenout, že zítra budou velké obchody zavřené. Minulý týden 1. května byly otevřené, teď budou zavřené, takže dneska si nakupte, anebo to nechte na sobotu, ono se nic nestane, takhle ten jeden den, užijte si ho každopádně. Za chvilku Karel Zich a taky Dan Barta nebo Brontosauři na Blaníku.
1: Ford, Ford, Ford malý a velký, Ford, Ford, Ford malý a velký, na Fordy jsme tu my. Ostrava, Vítkovice a Opava.

0: parkservice.cz.
1: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
2: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
1: I teď?
3: Ano.
1: A teď?
3: Jo, včera, dnes i zítra.
2: Prostě pořád.
4: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. jackodesign.cz.
6: Kanoli na Sicílii, tacos na Krétě, nduja v Kalábrii a možná fritule v Chorvatsku? Tak chutná léto. Vydej se za dobrodružstvím a objev inspirativní destinace z Katovice Airport. A je co objevovat. Lamécia Terme, Rimini, Komiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion a mnoho dalších. Vyber si ideální destinaci a leť z Katovice Airport. Kup si letenku online na katovice-airport.com. Katovice Airport. Miluji létat.
7: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
8: Bydlíte u společnosti Heimstaden a máte nápad, jak vylepšit svůj dům nebo zahradu? Program Své pomoc právě běží. Ať už plánujete výsadbu záhonů nebo malování chodby, Heimstaden vám přispěje materiálem do výše až 3000 korun. Navíc můžete vyhrát v soutěži Soused roku hodnotné ceny. Hlásit se můžete v aplikaci Můj domov nebo přes zákaznickou linku Heimstaden. Zvelepte své okolí ještě dnes. Více na www.heimstaden.cz.
9: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
10: Ještě tady, Broučku, vidíš?
11: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
12: Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu? Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky, Svencar.
11: Svencar Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo.

0: Ostravě.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na baumax.cz.
2: Blaník.
3: To nejsou jen české písničky a pohodoví moderátoři.
2: Blaník je i bezva práce.
3: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
3: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.

0: Brontosauři a Valčíček na Blaníku. Valčíček určitě na Blaníku zazní teď o víkendu. Víte proč?
1: Víkend s Nedvěry na Rádiu Blaník.
0: Přesně tak, máme pro vás další výjimečný dárek. Tentokrát budeme po celý nadcházející víkend rozdávat vstupenky na letní festivaly Nedvědi u stánků. Máme před sebou ještě tři zastávky, konkrétně 11. července v Ústí nad Labem v letním kině, potom 31. července ve Slavkově u Brna na zámku Nádvoří a 7. srpna potom v Mikulově v tamním amfiteátru. Těch hostů je tam hned několik, nejenom že zahrají Vojta a Honza mladší Nedvědovi, ale zahrají taky Fešáci, skupina Kamelot, Příbuzní, samozřejmě skupina Honzy Nedvěda. Sem tam se objeví taky Martin Písařík a mnoho dalších, Aleš Háma například. Tak poslouchejte Blaník a hledejte o víkendu písničky od bratrů Nedvědů, případně od bratranců Nedvědů, protože to budou ty výherní. Já se těším, nevím jak vy. Já myslím, že taky. Za chvilku Céline Dion a písnička, kterou všichni znáte z Titanicu. A přihodím ještě Helenku Vondráčkovou a Sladké mámení. To je zase z Veselohry století, takže to bude takové filmové. Posloucháte Blaník.
1: Konopiště hlásí vyprodáno. Vy tam ale stále ještě můžete být s námi. Schovali jsme si pro vás ještě poslední železnou zásobu. Vstupenky zdarma jako dárek pro ty největší blanické fanoušky. Už brzy na Blaníku.
2: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
3: Konopiště žije hudbou. Energii přináší Omexom. Omexom, spojujeme svět energií.
4: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
7: Poctivá práce si zaslouží poctivý stroj. Zahradní traktory Stiga spojují výkonný a úsporný motor, precizní zpracování a komfort, který poznáte při každém sečení. Přesvědčte se sami na www.stiga.cz. Péče o vaši zahradu se stane radostí, ne povinností. Stiga. Výkon, na který se můžete spolehnout.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
9: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
10: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
11: Snížíme o 2 stupně.
10: Bod 2. Průvan.
11: Dáme ručníky mezi okna.
12: Výborný návrh.
10: Bod 3. Plíseň.
11: Vydrhnout, přetřít.
13: A co udělat rekonstrukci?
12: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buzinkou.
14: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukční banka.
15: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
16: Co?
15: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
16: No proto.
15: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Ak-
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
20: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
21: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
22: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
21: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Takhle to Helenka rozparádí na konopišti. Sladké mámení, posloucháte Blaník. A my si dál budeme hrát jak? Pouze hezky česky, protože nás čeká česká hodinka mezi 12. a 13. a taky kabáti. Lucie. A zaspívá i paní Marta Kubišová. Zpívat budeme pouze hezky česky, přátelé, na Blaníku mezi 12. a 13. jako každý den. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 7 minut a kousíček už bude pravé poledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rapera. Kvalitní ploty z pletiva a svařovaných panelů. Rozvoz po celé Moravě. Rapera. Ploty, které nestárnou. Rapera.ploty.cz.
2: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel Navínko.
3: Cestu životem si musíte najít sami, ale na dovolenou, do práce anebo k vaší rodině vás dovedeme spolehlivě. Díky navigacím od české firmy Navitel nikdy neztratíte správný směr. Díky autokamerám Navitel budete mít vždy pravdu a pohlídáme vám auto i na parkovišti. Naše vlastní databáze radarů vám ušetří čas i peníze. Navitel. Aby vaše cesta nebyla na pytel.
1: Blaník, počasí.
4: Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude na Moravě a ve Slezsku většinou oblačno, lokálně s přeháníkami, které budou četnější hlavně v horských oblastech. Později odpoledne a k večeru mraky postupně ubydou. Teploty zítra vyšplhají na 16 až 19 stupňů. Toliko počasí, na řadě jsou informace z dopravy.
5: Teploty se mění, ale styl zůstává. Doplňte svůj outfit o novou kabelku za outletovou cenu z Outlet Arena Moravia. Více na outletmoravia.cz.
1: Blaník za volantem.
4: Na Kroměřížsku na příjezdu do Bystřice pod Hostýnem směrem od Loukova bourala dvě osobní auta. V místě očekávejte komplikace. Na Novojičínsku mezi Starým Jičínem a Loučkou bouralo osobní auto a kamion. Očekávejte problémy. Nehoda je taky v Karviné, v ulici Rudé armády u křižovatky s Poštovní. Srazily se tu dva osobáky, počítejte s komplikacemi a opatrní buďte i na trase z Brna na Uherské Hradiště před Buchlovicemi. Záchranáři tu zasahují u nehody osobního auta s nákladním, projíždí se Kyvadlově, s menším zdržením počítejte v obou směrech. Tolik doprava, na řadě jsou zprávy s Monikou.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: České domácnosti od začátku roku víc šetří. Požár v Brně zasáhl část záchranné stanice. Loď s nebezpečnou nákazou zamíří do Španělska.
6: Rádio Blaník.
7: Hezké poledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Výdaje českých domácností rostou, a to i přesto, že se inflace na začátku letošního roku držela pod 2%. Podle průzkumu agentury Ipsos má nyní 65% domácností vyšší měsíční výdaje než před rokem. Hlavním důvodem je vyšší cena potravin a obecné zdražování. Lidé se pak snaží hlavně šetřit na cestování, ale právě i na potravinách a taky na oblečení. Hradec Králové opravuje budovu Filharmonie. Úpravou prochází vstupní část. Jaké práce v místě probíhají, to říká mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková.
8: Oprava se zaměřuje nejen na viditelné poškození vstupní části, zejména obnovu břízolitové fasády, rekonstrukci kamenného vstupního schodiště, včetně schodišťových zídek a výměnu dřevěných bočních dveří, ale také na odstranění příčin zatékání a vlhkosti.
7: Díky tomu se prodlouží životnost budovy a také zároveň bude zachován jeho charakter v památkově chráněném území. Požár v Brně Slatině zničil část záchranné stanice pro ptáky a malé savce. Podle majitele uhynuli také 3 psi. Na pomoc v tíživé situaci vypsal sbírku. Stanice bude nyní fungovat v provizorním režimu. Zprovoznit bude potřeba hlavně vodu pro zvířata. Příčina požáru zatím není jasná. V Amsterdamu hospitalizovali ženu s příznaky hantaviru. Z výletní lodi na svaté Heleně dříve vystoupilo asi 40 lidí, kteří se tak dostali na pevninu. Loď, na které se nákaza objevila, zakotví pravděpodobně v sobotu na Kanárských ostrovech. Aktuálně nemá nikdo ze 150 cestujících žádné příznaky. Mezi pasažéry není žádný Čech. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je to tak, děkujeme mockrát a já zdravím pana Zdeňka Machaře, protože ten je z té záchranné stanice. Viděl jsem video, moc držím palce a posílám nějakou korunu.
1: Pepa Černý
6: na Rádiu Blaník.
0: Mimochodem na Instagramu se to jmenuje Pomáháme zvířátkům, tak se podívejte přátelé, pokud můžete, tak přispějte, protože to je doslova anděl, pan Zdeněk. My si budeme dál hrát a to pouze hezky česky. Mezi 12. a 13. my to takhle vždycky děláme. Pokud už máte připravené nějaké jídlo k obědu, tak přeju dobrou chuť a právě teď servíruju Marii Rotrovou. Zřejmě letos nikde nejsou kytky, samozřejmě písničku. Zdravíme taky Lady Soul. Hezké poledne s Blaníkem.

Gottwald a Standa Hložek jsou v pohodě. Já myslím, že Standové jsou všichni dneska v pohodě. Pánové, všechno nejlepší k dnešnímu svátku. A taky se podíváme na narozeniny. Nedožité. Před 127 lety se narodila... Eva Duarte, kterou všichni znáte jako Evu Perónovou. Evita, to je muzikál, který je právě o ní, o jejím osudu, o tom, jak vlastně ona zapůsobila na ten argentinský národ, na všechny ty osudy. Hrála se Evita taky v divadle Spirála, po tom, co se hrál Jesus Christ Superstar. A i v Evitě hrál Dan Barta, on zpíval Che Guevaru. Já mám tuhle verzi strašně rád. Ani nevím, kde jsem jí sehnal, ale je to prostě krásný kus. Dneska má narozeniny taky paní Tereza Brodská, tak všechno nejlepší k dnešním narozeninám. Pak je tady smutné výročí, protože dneska je to přesně 7 let, co nás opustil Václav Postránecký. Před chvilkou zpívala Helenka Vondráčková Sladké mámení, tak to byla taková vzpomínka na pana Postráneckého. No a dneska má narozeniny Adam Mišík. Ještě to není kulaté, ale už je to za rohem. 29 je Adamovi. Já musím říct, že nejenom skvělý zpěvák, ale taky výborný herec, protože pokud jste viděli Metodu Markovič, ať už tu první řadu nebo tu druhou, tak tam Adam prostě září. Tak Adame, všechno nejlepší a tady je tvoje písnička. Já nechci víc.

0: Lucie a šťastný chlap na vlnách Rádia Blaník. Jak by řekla Iva Lecká, dneska je v podstatě den velkého juchu, protože zítra je svátek, takže juchu. A juchu, vypadá to, že Timmy, ta velryba, že žije. Ono se spekuluje o tom, že uhynula, že prostě ztratila příliš mnoho energie a tuku a tak dále, zeslábla a pošla. Ale teďka se vyjádřil ministr životního prostředí z Mecklenburska předního Pomořanska, Till Backhaus, a ten říká, že může s jistotou říct, že Timmy žije a víc k tomu nic říkat nechce. Buď ví něco víc, anebo mlží. Každopádně pro tuhle chvíli myslím, že je dobrá zpráva, že oficiálně Timmy je naživu. Za chvilku Věra Martinová, Gump, Marta Kubišová, taky Michal David a jeho děti Ráje. Posloucháte Blaník.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.

0: Dobré ráno, miláčku.
1: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
0: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jatko Design.
2: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jatko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jatko Design žaluzie. www.jackodesign.cz
3: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. Broze podporuje nejen je, ale i náš region. Jsme hrdými partnery města Kopřivnice, dolní oblasti Vítkovice, Adry, agentury Téčko v Rožnově a Kontakt Festu. Díky těmto partnerstvím jsme silnější jako firma, jako komunita, jako celý kraj. Broze. Společně silnější.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
1: No proto.
0: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.

0: Sport.cz.
1: Cestu životem si musíte najít sami, ale na dovolenou, do práce anebo k vaší rodině vás dovedeme spolehlivě. Díky navigacím od české firmy Navitel nikdy neztratíte správný směr. Díky autokamerám Navitel budete mít vždy pravdu a pohlídáme vám auto i na parkovišti. Naše vlastní databáze radarů vám ušetří čas i peníze. Navitel. Aby vaše cesta nebyla na pytel.

0: Nevím, co by se muselo stát, aby Michal David nezahrál a nezaspíval Děti ráje na konopišti. To se prostě stane. Konopiště je vyprodané, přátelé, to už moc dobře víte, ale my jsme si pro vás pár vstupenek ještě schovali a budeme vám je rozdávat. My totiž nejenom, že vám hrajeme, ale my si taky rádi hrajeme a tak si o ty lístky zahrajeme. A začínáme už v pondělí 11. To znamená, že teď si užijeme ten prodloužený víkend a v pondělí ráno na to vlítneme. Úderem 8. uslyšíte první nápovědu a budete hledat hvězdu Konopiště. A kdo jiný je jako první ve vysílání Blaníku, tak ten má dva lístky na Konopiště jisté. Těšíme se na vás. 27. narozeniny oslavíme 30. května.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
2: A ne 27. narozeniny Rádia Blaník.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko. Žijeme s chutí.
4: Nezapomenutelná atmosféra Konopiště s hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A na Blaníku si dál budeme hrát. Za chvilku třeba Činasky a Láska a Data.
2: Známe to všichni.
1: I malá účtenka umí udělat velké starosti.
2: Víte co? Hosté je na naši hlavu.
4: My je za vás vyřešíme.
2: Ať to stojí, co to stojí.
4: Každé všední ráno krátce po 7.
2: Petr platí vaše účty.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
6: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
7: Maxi, ta nová

0: 69.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Sí, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
12: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
13: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Tak děti, pojďte domů.
15: Ale my jsme doma tady.
16: A je nám tu dobře.
17: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
18: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na Fieldman.cz.
19: Dobrý den. Zajímá vás, jak správně navrhnout okolí domu? Ať už se jedná o hvězdy, parkovací stání, terasy, schody nebo obrubníky. Se vším poradíme. Poslechněte si pátý díl seriálu Dito na dlažbě ploty v podcastech na webu radioblanik.cz.

0: Tohle byl Michal Prokop, Framus 5 a Bitva o Karlův most. V závěru české hodinky na Blaníku a dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Hana Zagorová a Petr Rezek. Taky můj včerejší parťák Marek Stracený. Stojíme tu oba a Bůh se chystá. A Dan Landa a jeho touha. Touha je žít, zůstat a neodejít. A to my zůstáváme, neodcházíme, hrajeme hezky česky už skoro 27 let a budeme v tom pokračovat. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5 minut už bude 13 hodin. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
3: Jako teď?
2: Ne, na Poesfestu.
3: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
2: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
3: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš. Je to tak, to my
4: si dáme na zoba. Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz

0: počasí.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra očekáváme na Moravě a ve Slezsku většinou oblačnou oblohu. Sem tam může sprchnout, déšť bude četnější hlavně na horách. Později odpoledne a k večeru srážky postupně ustanou a ubyde i mraků. Teploty v maximech zítra vyšplhají na 19 stupňů. O počasí všechno, míříme na cesty.
2: Jsme Blaník.
0: Pohodové rádio do každého počasí. Volantem.
1: Na Frýdecko-Místecku v Jablunkově v Nádražní ulici bourala dvě osobní auta. Se zvýšenou opatrností tudy projedete. Na Kroměřížsku na příjezdu do Bystřice pod Hostýnem směrem z Loukova jsou v sobě taky dva osobáky. I tady buďte velmi pozorní. Na Novojičínsku mezi Starým Jičínem a Loučkou se srazilo osobní auto a kamion. Počítejte s komplikacemi a pozor dejte i na dálnici D1, a to na 271. kilometru ve směru z Brna do Přerova. Stojí tu porouchaný kamion, tak tam buďte pozorní. Pokud byste věděli o dalších komplikacích, volejte naši dopravní linku 603 11 71 71. Tolik doprava, na řadě jsou zprávy.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: České Švýcarsko pohlídá správa Národního parku. Většina Čechů se hlásí k vlastenectví. V Ústí nad Labem pokračují práce na novém mostě. Krásné odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Požářiště v Českém Švýcarsku už mají na starost správci parku. Po uhašení požáru jim místo předali k dohledu hasiči. Aktuálně už podle nich opětovné rozhoření nehrozí. Kvůli rozsahu požáru a riziku pádu stromů by mělo být místo 2 týdny monitorováno. Plameny zasáhly 100 hektarů a v jednu chvíli na místě zasahovalo na 600 hasičů a také 8 vrtulníků. Drtivá většina Čechů se považuje za vlastence. V aktuálním průzkumu agentury Median se tak označilo 91% dotázaných. Současně se víc než polovina lidí přiklání k názoru, že obranu vlasti mají zajistit profesionální vojáci a armáda, zatímco podle zhruba třetiny respondentů je morální povinností každého občana aktivně se zapojit do obrany své země. Benešův most v Ústí nad Labem usazují stavbaři na nové pilíře. Konstrukci kvůli opravě zvedli zhruba o 20 cm. Následovat bude betonáž mostovky a předpolí, dokončení opěr, pokládka izolace a vozovkových vrstev. Důležitá spojnice břehů Labe je uzavřena od konce dubna 2025. Karlova Studánka v Moravskoslezském kraji zahajuje novou lázeňskou sezónu. Dojde k tomu v neděli od 10 dopoledne a celý den bude ve znamení zábavného programu. A k němu nám víc řekne mluvčí lázní Lucie Špačková.
4: Lidé si vyzkouší historický knihtisk, projdou se mezi korzujícím panstvem v dobových kostýmech a zatancují si Charleston a nahlédnou do tvorby lidí s mentálním postižením z opavské charity. Lázně zároveň připomenou své 4 přírodní léčivé zdroje, a to vodu, vzduch, rašelinu a plyn.
3: A součástí bude také jarmark, který nabídne i valašské frgály. Tolik zprávy Rádia Blaník. Pepi, je to tvoje?
5: Děkuju moc a je 1 hodina úplně přesně.
0: Pepa Černý.
2: Na rádiu Blaník.
5: Krásné odpoledne, přátelé. Co nás čeká po 13. hodině? Hlavně české písničky, taky jedna reportáž. Řeknu vám podrobnosti o 2 nových rekordech, které se rýsují. A taky vám připomenu, že byste si měli zkontrolovat své peněženky. Tak si na to počkejte. Lenka Filipová právě teď. Prý se tomu říká láska. Hezké odpoledne s Blaníkem.

0: Vašo Patejdl a voňavky děvčat na vlnách Rádia Blaník. Řekněme si to upřímně, přátelé. Jestli jsme v něčem skutečně jako Češi, Moravané a Slezané dobří, tak je to v tom, že když je potřeba někde pomoci, tak my pomůžeme. Bez debat. A právě na tohle téma se dneska zaměřila naše reportérka, kolegyně a sympatianda Sára Vuldánová, která se hlásí z terénu. Sáro, povídej, my posloucháme.
1: Hezký den, už příští středu 13. května vyjdou do ulic dobrovolníci, kteří budou nabízet kytičky v rámci Českého dne proti rakovině. Letošní ročník sbírky je jubilejní, takže pokud ji podporujete pravidelně, třeba jako moje babička, můžete mít doma už klidně 30. kytičku měsíčku lékařského, tentokrát s fialovou stužkou. Tématem letoška jsou nádory hlavy a krku, jejichž hlavní příčinou je především kouření, často v kombinaci s alkoholem. Smyslem sbírky není jen vybrat peníze pro onkologická pracoviště, ale také šířit osvětu o prevenci. Ke kytičce proto dostanete i informační leták. Minimální příspěvek je 20 korun a zaplatit můžete hotově přes QR kód a v Praze letos poprvé také kartou. Pro Rádio Blaník Sára Vuldánová.
0: Sáro, moc krát děkujeme a zároveň děkuju už dopředu všem, kteří přispějí. A zpátky k písničkám. Tuhle znáte. Jennifer Rush a Tears in the Rain, tedy ve volném překladu Slzy v dešti. Je 13.12 a vy posloucháte Rádio Blaník.

0: Annie Lennox a why, tedy proč, tak na tohle se ptá několikrát v každém refrénu Annie Lennox v téhle hitovce celosvětově známé. Přátelé, já jsem vám chtěl povědět o dvou rekordech. Budou se lámat teď o víkendu, v sobotu. Jednak tedy dálková přeprava vody hasičskými hadicemi. A to ze Žďáru nad Sázavou, řeka Svratka, jo. Oni tu vodu hasiči těmi hadicemi vrátí až na samý pramen Svratky. Dohromady je to 64 kilometrů, to je neuvěřitelné. Tak to se stane, doufám, že se to povede, já strašně držím palce, to se stane úplně poprvé a bude to rekord. Navíc to tak trochu doprovází náš krajánek Vlastasu, ten se na to vyloženě zaměřil a o víkendu my to ještě budeme kontrolovat, jestli se to pánům a dámám hasičských sborů povede. Držíme palce moc. No a Hrádek nad Nisou, tam má proběhnout největší hudební hasičská fontána dětí. Tak i tam moc držíme palce, ať je z toho český rekord do české knihy rekordů, protože tam je čest být. My jsme tam ostatně taky, hned několikrát. Za chvilku Dan Landa, Touha a taky Marek Ztracený, Ta bílá ti sluší. Posloucháte Blaník.
1: Zveme vás na oslavu 20. výročí společnosti Janku Autolaky. Oslavy začínají na akci Hatenaky 16. května na Dole Michal. Stavte se k nám na stánek a prvních 100 fanoušků dostane dárek. Janku Autolaky, barva pro každé auto.
2: Rich Nico Vošrot, auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nico Vošrot. www.vašesběrna.cz.

0: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
0: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
1: Více na Baumax.cz.
2: Objevte fascinující techniku, zapomenutá řemesla i neuvěřitelné příběhy z Moravskoslezského kraje.
3: V sobotu 9. května ožijí Dolní Vítkovice akcí Den s technotrasou.
2: Čekají vás Science Show, škola první pomoci a bezpečnosti u vody, interaktivní ukázky, workshopy i zábava pro celou rodinu.
3: Až vám vyhládne, stačí pár kroků na Pojez Fest, plný skvělého jídla.
2: Prostě celý den plný zážitků.
3: A navíc vstup zdarma. Sobota 9. května.
2: Dolní Vítkovice.
3: Nenechte si ujít den s technotrasou.
4: Bydlíte u společnosti Heimstaden a máte nápad, jak vylepšit svůj dům nebo zahradu? Program Své pomoc právě běží. Ať už plánujete výsadbu záhonů nebo malování chodby, Heimstaden vám přispěje materiálem do výše až 3000 korun. Navíc můžete vyhrát v soutěži Soused roku hodnotné ceny. Hlásit se můžete v aplikaci Můj domov nebo přes zákaznickou linku Heimstaden. Zvelepte své okolí ještě dnes. Více na www.heimstaden.cz.
5: Ford, Ford, Ford malý a velký, Ford, Ford, Ford malý a velký, na Fordy jsme tu my.
6: Ostrava, Vítkovice a Opava.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání.

0: Můj včerejší parťák Marek Ztracený, ta bílá ti sluší na Blaníku. A teď důležitá informace pro všechny řidiče a řidičky. V následujících měsících totiž propadne obrovské množství řidičáků. Konkrétní čísla zná mluvčí ministerstva dopravy Alena Mail.
1: Řidičských průkazů, kterým podle aktuálních květnových dat končí letos platnost, je ještě 409 245. Z tohoto pohledu budou nejsilnějšími měsíci srpen, říjen, září a listopad. Zažádat o nový doklad je možné i elektronicky přes portál dopravy, a to až 3 měsíce před koncem jeho platnosti. Řešíte tak možné už i průkazy, kterým platnost končí na začátku srpna.
0: Tak si ten svůj řidičák radši zkontrolujte. On sice platí 10 let, ale ono to hrozně letí. Teď koukám na ten svůj 2029. Fuj, tak mě se to netýká. Vás možná jo, mrkněte se. A zpátky k písničkám. Za chvilku třeba Petr Nať. Pojďme se zachránit. Na Blaníku.
2: Koncertů je mnoho.
3: Konopiště jenom jedno.
2: Sobota 30. května. Více na stránkách
3: radioblaník.cz.
4: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je LEKO, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. LEKO. Žijeme s chutí.
5: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střízích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
6: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tady ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na fieldman.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
9: Snížíme o 2 stupně.
8: Bod 2, průvan.
9: Dáme ručníky mezi okna.
10: Výborný návrh.
8: Bod 3, plíseň.
9: Vydrhnout, přetřít.
11: A co udělat rekonstrukci?
10: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s buzinkou.
12: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka, vaše rekonstrukční banka.
13: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
14: Májové dny v onlineshop.cz.
15: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
14: www.onlineshop.cz.
16: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
17: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
18: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
19: Stavební Deck přináší mega akci 3 plus 1. Ke třem balením finálního tmelu Deck Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Deck Finish zdarma. Více na deck.cz.
6: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
9: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
6: Fakt?
9: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
6: Tak jedeme.
9: Auto ESA. Ceny paliva u nás řešit nemusíte. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
20: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
21: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
20: Čerstvé jako z Kauflandu.
22: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
23: Pohodové české rádio.

0: Eros Ramazzotti na vlnách Rádia Blaník. Koncertoval teď v Praze v O2 aréně a bylo to prý famózní. Navíc se příští rok má vrátit, prostě Eros nás má rád, my máme zase rádi jeho, ale nejradši hrajeme hezky česky a to budeme dělat i v následující hodině. Dáme si třeba písničku takovou vánoční, ale to vůbec nevadí v květnu. Iveta Bartošová, zaspívá i Marie Rotrová. A taky muž, který na Blaníku zpíval jako první. První zpěvák a poslední kovboj Michal Tučný, ten na Blaník prostě patří. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6,5 minuty už budou 2 hodiny odpoledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rapera. Kvalitní ploty z pletiva a svařovaných panelů. Rozvoz po celé Moravě. Rapera. Ploty, které nestárnou. rapera-ploty.cz.
2: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko. Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
3: Počasí. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra nás na Moravě a ve Slezsku čeká většinou oblačno. Sem tam může pršet, a to hlavně na horách. Deštníky si raději vezměte sebou. Později odpoledne a k večeru srážky ustanou, mraky se protrhají a teploměr ukáže 16 až 19 stupňů. Tolik o počasí, míříme na silnice.
4: Teploty se mění, ale styl zůstává. Doplňte svůj outfit o novou kabelku za outletovou cenu z Outlet Arena Moravia. Více na outletmoravia.cz.
5: Blaník za volantem.
3: Na Frýdeckom Místecku v Jablunkově v Nádražní ulici bourala 2 osobní auta. Se zvýšenou opatrností tudy ale projedete. Na D1 mezi 32. a 5. a 31. kilometrem ve směru na Ostravu probíhají na krajnici práce údržby. Buďte tam velmi pozorní. Opatrní buďte i na trase z Přerova na Hulín před Říkovicemi. Tady probíhá úklid a čištění vozovky, tak tam silničáře nepřehledněte. A silničáře potkáte i na Uhersko-Hradišťsku, a to ve Starém městě, pracuje se v Tovární ulici. I tady buďte velmi pozorní. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď už jsou na řadě další zprávy s Monikou.
5: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.
5: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Požár v Českém Švýcarsku omezil některé trasy. Kriminalisté obvinili drogový gang. Los Emil se zřejmě znovu objevil mezi lidmi. Krásné odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Hasiči postupně opouštějí České Švýcarsko a dohled nad požářištěm převezme správa Národního parku. Její ředitel Petr Kříž upozornil v České televizi na to, že některé turistické trasy můžou zůstat zavřené.
8: Trošku specifické to bude tady v místě, kde proběh požár, které bude mít následujících minimálně 2 týdnech pod detailním dozorem. Tam se budou pohybovat nadále jednotky dobrovolných hasičů, naši zaměstnanci a naši kolegové ze Šumavy. A v tomto místě prostor pro turisty samozřejmě ještě bude uzavřen.
7: Na místě také stále probíhá vyšetřování příčin požáru i vyčíslení škod. Kriminalisté z Národní protidrogové centrály zadrželi drogový gang. Zároveň už 22 lidí obvinili z výroby a prodeje drog. Suroviny skupina dovážela podle policie z Ukrajiny a také ze Španělska. Při domovních prohlídkách zajistili víc než kilogram pervitinu a další věci na výrobu drog. Některým hrozí až 12-leté vězení. V centru Berouna čeká na řidiče omezení. Od pondělí totiž začne rekonstrukce dopravně vytížené České ulice. Stavební práce v úseku od křižovatky s ulicí Čertovka k třídě politických vězňů jsou naplánované až do konce června. Řidiči musí počítat s objížďkou. Zřejmě los Emil se v posledních dnech pohyboval po Dolním Bavorsku. Podle všeho jedinec, který loni prošel Moravou a dostal se až do Rakouska, byl naposledy spatřen u vesnice Medding. Shodují se na tom německé a rakouské servery. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je to tak, děkujeme, Moni.
9: Pepa Černý
6: na Rádiu Blaník.
0: Krásné odpoledne, přátelé. Druhá hodina už klepe na dveře, za minutku a půl už je tady. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky, tak jak jste na Blaníku zvyklí. Za malou chvilku se do vysílání přihlásí náš krajánek, kterým je dneska Vlasta Suk. A když jsem s ním před chvilkou mluvil, tak říkal něco o krokodýlech, tak na to se těšte. No a v této hodině také dorazí kolegyně Sára Dvořáková, protože to je co? To je nositelka dobrých zpráv. A na Blaníku vedle českých písniček máme rádi dobré zprávy. Divoký byl, to je kapela z Úval, která nám teď zahraje svůj pocit, což je písnička z jejich třetího alba. Jmenovalo se Mezi nima. Hezké odpoledne s Blaníkem.

0: Doktor Albana, vyloženě letní hit It's My Life.
1: Jedeme sama.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: A krajánkem Rádia Blaník je dneska Vlasta Suk, který někam zamířil, ale neřekl mi úplně přesně kam. Vlastíku, já tě vítám a řekni nám, kde pak seš?
3: Dobré odpoledne, ahoj, já jsem v jižních Čechách a aktuálně se hlásím z Krokodýlí zoo z Protivína. A mě se tady ujali, milé přivítali taky dvě dámy, jednak Michaela Vážná, ošetřovatelka, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A taky Jana Bílková, asistentka ředitele, dobrý den, i vás zdravím.
5: Dobrý den.
3: Od kdy tady jste?
4: Tato zoo vznikla v roce 2008.
3: A za tu dobu jste se rozrostli nějakým způsobem?
5: Ano, zpočátku fungovala spodní část, později probíhaly úpravy a zoo byla rozšiřována o patro a vlastně v nynější podobě funguje od roku 2015.
3: Kolik tedy teď aktuálně tady máte kusů?
5: V současné době máme v zoo kolem 70 kusů krokodýlů. A nejstaršímu krokodýlovi je 72 let a nejmladší mláďátko máme 2 roky staré.
3: Třeba největší?
5: Mezi největší druh patří krokodýl mořský a gavial sundský, kteří měří kolem 4,5 metru.
3: Máte nějaké raritní kousky, které jste odchovali?
4: Ano, je to pravda. My odchováváme hlavně kriticky ohrožené druhy. Například v roce 2017 jsme odchovali gaviale indický, což nás proslavilo po celém světě. Také 2 roky zpátky krokodýly mořský, což je unikát v Evropě, protože nikdo je nechce chovat kvůli jejich dílce.
3: V čem jste ještě unikátní?
5: Takže u nás v zoo můžete vidět různé barevné formy krokodýlů, od normálně zbarvených, po strakaté, až po bílé krokodýly, jsou to levucíni a nebo také albíni.
3: Já tohle rozhodně doporučuji. Výhodou je, že tahle krokodýlí zoo je otevřena celoročně. No a jak konkrétně, v které dny?
4: Tak máme otevřeno od pondělí do neděle, od 10 do 4 odpoledne. Ale v létě se to liší, červen, srpen, to máme otevřeno až do 5.
3: Koukal jsem, že tady máte i obchůdek, takže si posluchači mohou odnést něco na památku, co konkrétně třeba?
5: Určitě si každý vybere, máme tady různé druhy od plyšových krokodýlků, poplastové, i různé věci na památku, takže si myslím, že si každý vybere.
3: A něco dobrého?
4: Ano, je tady možná se vybrat i nějaký pití, který vás určitě přijde vhod v tomhletom vedru, co tady máme.
3: No, teď se to úplně mi vytrhla z pusy, že tady je opravdu vedro. Koukal jsem přes 30 stupňů?
4: Ano, přes 30 stupňů, ale pocitě ve 40 stupňů. Je tady vysoká vlhkost a je to kvůli tomu, protože krokodýlové milujou a hlavně potřebují teplo.
3: Takže za každého počasí sem je ideální vzít si krátké tričko. Tak jo, já vám děkuju za rozhovor, ať se daří a přeju vám krásné dny. Nashledanou.
5: Děkujeme vám za návštěvu, nashledanou.
4: Já vám děkuju, nashledanou.
3: A tuhle krokodýlí zoo doporučuje i blanický krajánek. Tak se mi to hezky. Ahoj.
0: Ahoj Vlasto, moc krát děkujeme.
2: Jsme Blaník
1: a jedeme za vámi.
0: A od krokodýlů se přesuneme do lesa. Víte, jak dělá jelen? Takhle, posloucháte Blaník, hezké odpoledne.

0: Freddie Mercury a jeho solovka Living on my own z roku 1993. To už Freddie mezi námi nebyl. Tohle je takový remix jeho původní písně, která se objevila na albu Mr. Bad Guy. Velmi špatné recenze měla, byla špatně přijatá, dokonce i ekonomicky byla velice neúspěšná. On Freddie tehdy točil v Mníchově a tam on se vždycky tak rozparádil, že na to natáčení potom nebyla energie. A navíc se ukázalo, že Freddie bez Queenu úplně, že to jako není ono. I když potom Barcelona z Montserrat Caballé, to bylo fantastické album. Přátelé, pokud máte rádi Freddieho, tak vyražte do Budapešti, protože tam je teď od pátku nová výstava, na které můžete vidět strašně moc Freddieho osobních předmětů. Jednak jsou tam kostýmy, různé oblečení, boty, ve kterých vystupoval třeba právě na NEP štadionu v Budapešti v roce 1986. Dokonce i jeho kimona, protože on byl velkým milovníkem japonské kultury. Samozřejmě spousta fotografií s jeho milovanými kočkami. No prostě Freddie the Exhibition v Budapešti. Mimochodem za touhle výstavou stojí Čech a to sběratel Tomáš Hikl. Tak to doporučuju. A za chvilku Michal Tučný, Maria Rotrová, taky Secret Service na Blaníku.
1: Na Blaníku pro vás máme další výjimečný dárek.
2: Tentokrát budeme rozdávat vstupenky na letní turné Nedvědi u stánku. Bratranci Vojta a Honza Nedvědo pokračují v tom, co započali jejich otcové.
3: Na pouti jsem vystřelil růži z papíru.
1: A my si všechny ty legendární písničky zahrajeme.
2: Tak

0: nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
1: Zveme vás na oslavu 20. výročí společnosti Janku Autolaky. Oslavy začínají na akci Hatenaki 16. května na Dole Michal. Stavte se k nám na stánek a prvních 100 fanoušků dostane dárek. Janku Autolaky. Barva pro každé auto.
2: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
3: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
2: Všechno najednou?
4: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
5: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Vaše město, váš region, vaše zprávy. Televize Polar přináší hlavní vydání regionálních zpráv ve 20 hodin. Každý večer to nejdůležitější z měst a obcí kolem vás. Sledujte Televize Polar ve 20 hodin. Nově také na OnePlay.
6: Kanoli na Sicílii,
7: tacos na Krétě,
6: nduja v Kalábrii
7: a možná fritule v Chorvatsku?
6: Tak chutná léto.
7: Vydej se za dobrodružstvím a objev inspirativní destinace z Katovice Airport. A je co objevovat. La Mezia Terme, Rimini, Komiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion a mnoho dalších. Vyber si ideální destinaci a leť z Katovice Airport. Kup si letenku online na katovice-airport.com. Katovice Airport. Miluji létat.

Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.

0: Secret Service a O Suzy na vlnách Rádia Blaník. A teď už je čas na dobrou zprávu.
1: Rádio Blaník, dobrá zpráva.
0: A s dobrou zprávou je tady tradičně Sára Dvořáková, nositelka dobrých zpráv. Ahoj Sáro, vítej a povídej.
2: Ahoj Pepo a hezké odpoledne všem. Příští sobotu 16. května se znovu rozejdou tisíce lidí krajinou středních Čech. Legendární pochod Praha-Prčice letos píše už svůj 59. ročník a zájem o něj nepolevuje ani po téměř 6 desítkách let. Jen loni se na trasy vydalo přes 24,5 tisíce turistů. Někdo jde kvůli sportu, jiný kvůli tradici, další prostě proto, že chce strávit den venku. Praha Prčice není závod, je to jeden z největších turistických svátků v republice. Pár praktických informací teď za pořadatele dodá Dana Horáková.
3: Na stránkách pochodu www.praha-prčice.cz jsou nejaktuálnější informace, respektive naše jediné oficiální informace, takže doporučujeme pochodníkům hledat všechno přímo tam. A tam pod záložkou trasy jsou všechny letošní trasy, které jsou v nabídce, jich celkem 21, 16 pro pěší, 4 pro cyklisty a 1 zase pro handicapované lidi, pro vozíčkáře, zejména teda z Miličína.
2: Organizátoři zároveň upozorňují, že některé trasy mají letos drobné změny a lidé by proto měli sledovat aktuální popisy cest a nespoléhat jen na paměť. Důležitá informace se týká registrací. Přihlášení je možné pouze předem přes internet. Na místě už se registrovat nedá. Přihlásit se můžete na oficiálních stránkách pochodu, a to do 14. května do půlnoci. A ať už půjdete poprvé nebo patříte mezi věrné pochodníky, přejeme vám šťastnou cestu a hezké počasí.
0: Děkujeme moc krát, Sáro. Pochodník, já asi začnu být pochodníkem.
2: Mně se to slovo taky líbí.
0: Že jo, hej. Moc děkujeme, měj se hezky, ahoj.
2: Taky děkuju, ahoj.
1: To byla dobrá zpráva Rádia Blaník.
0: Dobré zprávy a české písničky, to je naše tady na Blaníku. Přátelé, já se s vámi loučím pro celý tento týden, protože zítra tady nebudu, o víkendu taky, neužijte si to. Hlavně nezapomeňte na Šeřík zítra. Víte, jak to zpívá Pavel Dobeš. A když už jsme u svátků ze všech největších, zapomněl si na Šeřík, takový si sklerotik. Hezký svátek si užijte a v pondělí už tady bude i Iva. Za chvilku Iveta Bartošová a skupina Tým. Mějte se krásně.

0: Vždycky si věděli rady. Pojďte jim za to všechno s námi poděkovat.
1: Na Blaníku budeme celou tuto neděli hrát ty nejhezčí české písničky věnované mami.

0: od Florea.cz. Den matek na rádiu Blaník.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi, co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
7: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
8: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
10: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
15: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
16: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
15: Fakt?
16: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
15: Tak jedeme.
16: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
15: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
17: Dobrý den, zajímá vás, jak správně navrhnout okolí domu, ať už se jedná o hvězdy, parkovací stání, terasy, schody nebo obrubníky. Se vším poradíme, poslechněte si pátý díl seriálu Dito na dlažbě ploty v podcastech na webu radioblanik.cz.

0: Na Blaníku skupina Tým, za 8 minut bude 15 hodin a hezké odpoledne přeje Martin Ledinský. Za chvíli počasí, doprava, zprávy a v příští hodině další písničky chystáme Michala Davida.
1: Kolu, pijeme kolu, není to náhoda, že u jednoho stolu.
0: Taky naší blanickou písničku k našemu 25. výročí.
1: Slunce dá.
0: Zpívat bude i Ilona Čáková. Na Blaníku vám dál hrajeme hezky česky.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. jackodesign.cz.
4: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
5: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
6: Počasí.
7: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. V pátek bude na Moravě a ve Slezsku většinou oblačno, lokálně s přeháníkami, které budou četnější hlavně v horských oblastech. Později odpoledne a večer čekáme ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 16 až 19 a foukat bude slabý vítr. O počasí všechno, je tu dopravní servis.
6: Jak bude?
8: A co si vzít na sebe?
6: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
7: V Olomouci v Pražské ulici na křižovatce s Ehrenburgerovou se srazila 3 osobní auta. Počítejte se zdržením. Na trase Valašské Meziříčí v Setín u Bystřičky jsou v sobě 3 osobáky. Po střetu navíc blokují jeden jízdní pruh. Počítejte s nárazovým zdržením. Na Novojičínsku v Dukelské ulici u sjezdu z Opavské bourala 2 osobní auta. A jak to vypadá na dálnici D35, ví Adam z dopravního centra ŘSD.
9: Nehoda nákladního vozidla zneprůjezdnila pravý jízdní pruh 288. kilometru dálnice D35 na trase Olomouc-Ostrava. Se zvýšenou opatrností však projedete bez zdržení.
7: Tolik doprava, teď jsou na řadě zprávy.
6: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
8: Aktuální přehled každý den.
6: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
10: Obvinění v bitcoinové kauze se proti stíhání ohradili. Paliva opět v týdnu v Česku zdražila. Na Vysočině řeší sucho na polích. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Všichni 3 obvinění v bitcoinové kauze si podali protistíhání stížnost. Informovalo o tom vrchní státní zastupitelství v Olomouci, které případ dozoruje. O podání své stížnosti řekl už v pondělí Novinkám CZ bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, kterého policie právě 4. května obvinila ze zneužití pravomoci úřední osoby a také z praní špinavých peněz. Pohonné hmoty za poslední týden opět zdražily. U benzínu je to o víc než korunu, u nafty o 50 haléřů. Ukazují to data společnosti CCS, která ceny paliv dlouhodobě sleduje. Podle analytiků ale zdražování nekončí, naopak bude dál pokračovat. Za růstem cen stojí vývoj na ropném trhu. Policie od rána vyšetřuje odpálení bankomatu v Praze v Kunraticích. Incident se stal v tamním obchodním centru a na místě zasahovali kriminalisté i pyrotechnik. Jak se situace vyvíjela, říká mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
11: Na místě po neznámých pachatelích pátral jak policejní psovod, tak také policejní vrtulník s termovizí, ale do současné chvíli se nepodařilo nikoho vypátrat. Škoda prozatím stanovená nebyla a v současné chvíli kriminalisté zjišťují, ke kolika penězům se pachatelé tímto způsobem dostali.
10: Místo už je teď opět přístupné, nikomu se nic nestalo. Na Vysočině klesly kvůli suchu průtoky v tocích až o 30%. Jsou to údaje za území spravované povodím Moravy. Na přehradě Trnávka na Pelhřimovsku ve správě povodí Vltavy byly kvůli tomu zrušeny závody slalomářů. Ty se na tamní umělé dráze měly konat o nadcházejícím prodlouženém víkendu. Dopady sucha jsou vidět i na polích. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tady Martin Ledinský.
0: Moniko, děkujeme a za 2,5 minuty bude 15 hodin.
2: Martin Ledinský
8: na Rádiu Blaník.
0: Za chvíli se vypravíme na výlet s Miroslavem Táborským. Tento týden se vydáváme za výhledy. Ještě předtím na Blaníku další písničky. Teď tu pro vás máme skupinu Turbo. Tak hezký poslech.

0: všude dobře?
1: U nás v Česku nejlíp.
0: Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
1: Už za chvíli na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku k vaší odpolední pohodě Michal David. S Miroslavem Táborským se dnes vydáme na další zajímavé místo, které se týká nějakého toho pěkného výhledu.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Dovolím si vám představit další místa s mimořádnými vyhlídkami a bude to překvapivě v nížině. Mělník, kdysi královské věnné město, přitahuje návštěvníky svým historickým centrem a především zámkem. Milovníci vína jej znají jako centrum vinařství v Čechách, a to prokazatelně už od dob císaře Karla IV. Podle některých legend ještě o několik století dříve. Ale opravdu atraktivní jsou také zdejší vyhlídky. Dominantou města je hrad přestavěný na zámek a v jeho sousedství také kostel svatých Petra a Pavla s vysokou, zdaleka viditelnou věží. Zámek stojí na vyvýšené opukové skále nad jedinečným soutokem dvou našich největších řek, Labe a Vltavy. A právě zámecké návrší nabízí neopakovatelné výhledy na soutok a dále do kraje. Pod Mělníkem se do Labe vlévá kromě Vltavy také Vraňansko-Hořínský plavební kanál, vybudovaný kvůli splavnosti Vltavy. Proti proudu můžete vidět ikonické secesní zdymadlo. Kdo sem přijde poprvé, často pokládá kanál při pohledu z hora za Vltavu. Ta se však spojuje s Labem o kousíček dříve proti proudu. Paradoxem soutoku je, že Vltava, ač je vodnatější a delší než Labe, zde končí a další tok se už nazývá Labe. No a přímo proti soutoku stojí vyhlídka se zajímavým příběhem. Nese jméno dobrodruha tajemného původu Enrique Stanko Vráze. Ten procestoval v letech 1880 až 1920 opakovaně severní a západní Afriku. Prošel a projel napříč Jižní Amerikou, navštívil Mexiko, Spojené státy, Japonsko, Čínu, jihovýchodní Asii i ostrovy v Tichém oceánu, včetně ještě dlouho potom neprozkoumané Nové Guineje. Na mnoha místech byl jedním z prvních Evropanů. Na svých cestách nasbíral mnoho přírodnin, živých zvířat a uměleckých předmětů. Všude fotografoval a po návratu do vlasti napsal několik cestopisů. A proč se podle něj jmenuje právě vyhlídka v Mělníku, to vám povím příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: A teď už na Blaníku další pohodové písničky, za chvíli Malý vůz od Ilony Čákové, budou tu i Ricky Epovery a právě teď blanická výroční písnička ke 25. narozeninám.

0: Ilona Čáková na Blaníku, za 8 minut bude 15:30. Tak nám konečně zapršelo, ale jenom v Čechách. Východ republiky zůstane dál na suchu. V dubnu jsme zažili jedno z nejsušších období v historii měření, tak aspoň někde jsme měli to štěstí, že nám se zálivkou zahrát i včera vydatně pomohl déšť. Na východě se ale bohužel významnějších srážek nedočkáte ani tento týden. A do konce měsíce jich má po celém Česku opět ubývat, takže to nebude trvat dlouho. A asi zase zavládne sucho. Radio Blaník. K vaší odpolední pohodě dál chystáme kabáty, Alphaville a nebo taky Lucii Bílou.
1: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.

0: parkservice.cz.
1: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Dům umění v Ostravě slaví 100 let. Přijďte slavit s námi. Ve středu 13. května od 10 do 20 hodin. Čeká vás den v prvorepublikovém stylu. Swing, workshopy, fotokoutek, dobré jídlo i pití. Galerie výtvarného umění v Ostravě a statutární město Ostrava připomenou výročí 100 let Domu umění jedinečnou výstavou Stopa. Nenechte si ujít tvůrčí dílny i komentované prohlídky. 100 let umění, 100 let inspirace. DVUO.cz.

0: Na Blaníku Lucie Bílá, která bude koncem května zpívat i na našich 27. narozeninách. Jak už je vám jistě známo, Konopiště je vyprodané, ale přesto tady pro vás ještě několik lístků schováváme a budeme je rozdávat v našem vysílání. A tak se možná v sobotu 30. května na Konopišti uvidíme i s vámi, ale vy to ještě netušíte. Stačí, když budete mít štěstí a poslední vstupenky u nás na Blaníku vyhrajete. Už brzy se dozvíte víc.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
2: Ale 27. narozeniny Rádia Blaník.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
0: Na Blaníku pro vás chystáme další zprávy, ale ještě než tady budou, tak se můžete těšit na Elány, taky na Aerosmith a nebo na Karla Gotta.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme hezky česky.
1: Za každý.

0: mrzne jak svině, 30 pod nulu, auto ani neškytne, hrudky se dělají v mogulu.
1: Jsme Rádio Blaník.
2: V mrazu, dešti, i když svítí sluníčko.
1: Hrajeme

0: podnikáte, tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
2: No jaké bys chtěla?
1: No přece ty z Baumaxu.
2: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
4: Hausbrand Café, per favore.
5: Sì, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
7: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
8: Snížíme o 2 stupně.
7: Bod 2. Průvan.
8: Dáme ručníky mezi okna.
9: Výborný návrh.
7: Bod 3. Plíseň.
8: Vydrhnout, přetřít.
10: A co udělat rekonstrukci?
9: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buzinkou.
11: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukční banka.
12: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
13: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
14: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
13: A tak to bude drahé.
14: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
15: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
16: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
17: Zelená je tráva, sekání je hra.
18: Má tady ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na fieldman.cz.
19: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
20: Dnes večer vám nabídneme na televizi Seznam velice silný filmový zážitek. Pod režisérskou taktovkou Petra Nikolájeva vznikl snímek Lidice, který vás zavede do roku 1942, kdy Lidice zažívaly ty nejhorší chvíle. Válečné drama Lidice začíná na televizi Seznam dnes 10 minut po 20. hodině.

0: Na Blaníku Karel Gott, za 6 minut bude 16 hodin. Za chvíli další zprávy a v příští hodině Marek Ztracený. Skupina Krištof. Nebo taky Brontosauři. Jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
4: Jako teď?
3: Ne, na Poesfestu.
4: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
3: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
4: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
5: Je to tak, to my si dáme na zlova.
6: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
7: Zveme vás na oslavu 20. výročí společnosti Janku Autolaky. Oslavy začínají na akci Hatenaky 16. května na Dole Michal. Stavte se k nám na stánek a prvních 100 fanoušků dostane dárek. Janku Autolaky. Barva pro každé auto.
1: Rádio Blaník. Počasí.
8: Rádio. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku většinou oblačno, místy s přeháníkami, ty budou četnější hlavně v horských oblastech. Později odpoledne a k večeru srážky ustanou, mraky se protrhají a teploty vyšplhají na 16 až 19. O počasí je to všechno, teď už míříme na cesty.
9: Teploty se mění, ale styl zůstává. Doplňte svůj outfit o novou kabelku za outletovou cenu z Outlet Arena Moravia. Více na outletmoravia.cz.
1: Blaník za volantem.
8: Na Novojčínsku na silnici 3. třídy v Trojanovicích se srazila dvě osobní auta. Se zvýšenou opatrností tudy Kyvadlově projedete. V Ostravě v Cingrově ulici za sjezdem z ulice 28. října směr Přívoz jsou v sobě dva osobáky. Připravte se na zdržení. Na trase Uherské Hradiště Veselí nad Moravou na průtahu Ostrožské Nové Vsi v ulici Dědina bourala dvě osobní auta. Jezdí se jedním pruhem, tak tam dejte pozor. Nehoda je taky na Vsetínsku, a to ve Valašském Meziříčí ve Fignerově ulici. Bouralo se u křižovatky s Husovou, jsou tu v sobě dva osobáky, tak tam buďte pozorní. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, teď jsou tu zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
10: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Jarní sbírka potravin byla velmi úspěšná. Ministr Macinka zamíří do Německa. Staré mobilní telefony můžou být rizikem.
10: Rádio Blaník.
11: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Nedávná jarní sbírka potravin v Česku byla rekordní. Lidé v ní darovali na 702 tun jídla a drogerie pro lidi v nouzi. Do akce se zapojilo přes 3,5 tisíce prodejen a na 5600 dobrovolníků. Pomoc míří hlavně k samoživitelům, seniorům a nebo lidem bez domova. Ministr zahraničí Petr Macinka zamíří na návštěvu Německa. Už zítra se v Berlíně setká se svým německým protějškem a zároveň v den výročí konce druhé světové války položí květiny v památníku Plecenze. Ten je na místě popravčí místnosti, kde za druhé světové války přišly o život mimo jiné stovky Čechoslováků. Staré telefony můžou být nečekaným rizikem v domácnosti. Odborníci upozorňují, že nepoužívané mobily můžou doma kvůli stárnoucím bateriím hořet. A nejen to, jak říká mluvčí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Jakub Nesčivera.
12: Často obsahují citlivá osobní nebo pracovní data. Z pohledu kybernetické bezpečnosti však začínají být problémem až ve chvíli, kdy se znovu dostanou do oběhu, tedy když jsou prodány, darovány nebo skončí v nepovolaných rukou a někdo je zapne.
11: Zařízení v sobě můžou mít uložené přístupové údaje, e-maily, fotografie nebo také kontakty. V představenstvu příbramské nemocnice končí stíhaný Stanislav Holobrada. Dnes ho odvolala rada Středočeského kraje v roli valné hromady. Na chybějícího člena představenstva, který bude nemocnici řídit po Holobradovi, kraj vyhlásí výběrové řízení. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin.
0: A za minutu bude 16 hodin. Hezké odpoledne.
1: Martin Ledinský
10: na Rádiu Blaník.
0: Včera jsme ve studiu měli Marka Ztraceného, právě on byl dalším Pepovým parťákem. Jak Marek reaguje na to, když slyší z rádia svou písničku? Za několik minut si to připomeneme. A teď už na Blaníku Petr Kolář, ať se vám hezky poslouchá.

0: jak jednu stoupá.
1: Na Blaníku Marek Ztracený, který byl včera naším hostem, a došlo i na to, jak reaguje, když se slyší v rádiu.
2: Co by se trochu vyhýbal, se musím přiznat, ano.
3: No, tak někdy to neposloucháš tak... rádio v tom případě.
2: Poslouchám, mimochodem Blaník taky rád.
3: Jo, a přepínáš, když jsi tam ty.
2: Ne, to zase ne. Tak... tak jako, abych řekl pravdu, občas se mám plný zuby.
3: Jo.
2: Když třeba jedeš turné a opravdu se slyšíš každý den a chodíš na ty rádia tak, a tak to už někdy si říkám, to já normálně se nemůžu ani slyšet, to je něco hroznýho. Ale to mě vždycky naštěstí přejde a pak už se zase sám ze sebou smířím.
1: Jestli vám včera ten rozhovor utekl, budete si ho moct pustit na našem webu radioblaník.cz. Byly u toho i kamery, takže záběry přímo ze studia s Markem Ztraceným taky uvidíte. Rozhovor bude ke shlédnutí i na našem YouTubeovém kanále. No a teď už další písničky na Blaníku za chvilku. Miraj, Boniem, a tady už je Kristýna.

0: spát.
1: Na Blaníku skupina Miraj za 10 minut bude 16:30. Blíží se Zlínský filmový festival a Hvězdu na chodníku slávy před Zlínským velkým kinem bude mít nově i Jindřiška z Pelíšků, herečka Kristýna Badinková-Nováková a stejně tak i Martin Písařík. Odhalení Hvězd je plánováno na 2. června. Hvězdy na chodníku slávy jsou oceněním pro osobnosti, které svoji filmovou kariéru zahájily ve velmi raném věku. Dosud je tam 44 hvězd. Zlín Film Festival tady bude od 28. května do 3. června. Rádio Blaník. A na Blaníku další písničky už za chvíli. Belinda Carlisle, Krištof a nebo taky Brontosauři.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
4: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
5: A co bys si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
4: Nejlépe všechno.
5: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
6: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
7: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
8: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
7: I teď?
9: Ano.
7: A teď?
9: Jo, včera, dnes i zítra.
8: Prostě pořád.
10: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
12: Ostrava, Vítkovice a Opava.
13: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
14: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz.

0: stánky od nedvědů a taky brontosaurů. Před námi je prodloužený víkend, zítra státní svátek a co pro vás na Blaníku chystáme na sobotu a neděli? Bude to další výjimečný dárek. Tentokrát budeme o víkendu rozdávat vstupenky na letní festivaly Nedvědi u stánků.
1: Podívej, usmívá se ti, že vždycí.
0: V sobotu a v neděli si na Blaníku budeme hrát a zpívat další písničky bratrů Nedvědů a také jejich synů Vojty a Honzy mladšího. Taky o víkendu poslouchejte Blaník a mějte u sebe připravený nabitý telefon, abyste mohli soutěžit o lístky na letní festivaly Nedvědů. Vědi u stánků.
1: Zhozený vlasy trávě kví.
2: Víkend s Nedvědy. Na rádiu Blaník.
0: Za chvíli na Blaníku Pink a nebo taky Petr Kotwald. A jestli pak je ještě nějaká možnost dostat se letos na naší velkou narozeninovou oslavu?
2: Korobiště hlásí vyprodáno. Vy tam ale stále ještě můžete být s námi. Schovali jsme si pro vás ještě poslední železnou zásobu. Vstupenky zdarma jako dárek pro ty největší blanické fanoušky. Už brzy na Blaníku.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Konopiště žije hudbou. Energii přináší Omexom. Omexom, spojujeme svět energií.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jahody 400 gramů za 34,90 a mléko polotučné v Bila klubu za 8,90. Bila, to dobré začíná u nás.
6: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tady ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na planeo.cz.
7: Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním, já ne. Ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
8: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
9: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
10: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích?
12: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak ho nem, ať vám neuletí!
12: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
11: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
14: firmanazážitky.cz.
15: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
16: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
17: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
18: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Dobrý den. Zajímá vás, jak správně navrhnout okolí domu? Ať už se jedná o hvězdy, parkovací stání, terasy, schody nebo obrubníky. Se vším poradíme. Poslechněte si pátý díl seriálu Dito na dlažbě ploty v podcastech na webu radioblaník.cz.

0: Na Blaníku vám zpíval Petr Kotwald, za 7,5 minuty bude 5. Před námi jsou další zprávy a hned po nich Marie Rotrová. V příští hodině taky Michal Tučný.
1: Koukám, jak celá země vstává.
0: Nebo opět a Radeček společně s Eli. Na Blaníku vám dál hrajeme hezky česky.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
4: Nejlevnější pneu.cz.
5: Vaše město, váš region, vaše zprávy. Televize Polar přináší hlavní vydání regionálních zpráv ve 20 hodin. Každý večer to nejdůležitější z měst a obcí kolem vás. Sledujte Televizi Polar ve 20 hodin. Nově také na OnePlay.
6: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
7: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
2: Blaník, počasí.
8: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude na Moravě a ve Slezsku většinou oblačno, lokálně s přeháníkami, ty budou četnější hlavně v horských oblastech. Později odpoledne a večer čekáme ustávání srážek a ubývání mraků. Teploty v maximech vyšplhají na 19. O počasí je to všechno, míříme na silnice.
9: Jsme Blaník.
2: Pohodové rádio. Do každého počasí. Blaník za volantem.
8: Na trase Vizovice Zlín u Lípy se srazila dvě osobní auta. Místem projedete jedním pruhem s minimálním zdržením. Na Frýdecko-Místecku na silnici 3. třídy v Písku srazilo osobní auto chodce. Na místě jsou záchranáři, policisté řídí dopravu Kyvadlově, tak tam buďte velmi opatrní. Pozor si dejte i na Novojičínsku na silnici 3. třídy v Trojanovicích. Tady jsou v sobě dva osobáky, Kyvadlově tudy ale projedete. V Ostravě v Cingrově ulici za sjezdem z ulice 28. října směr Přívoz se srazila taky dvě osobní auta, počítejte se zdržením. A na D1 na 360. kilometru směr Ostrava bourala 4 osobní auta.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
10: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Zpráva se chystá na monitorování českého Švýcarska. V Česku přibylo uštknutí zmijí. Na Kolínsku nejezdí po bouřce vlaky. Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Požářiště v Českém Švýcarsku pohlídá 2 týdny správa Národního parku. Nasadí na to 6 družstev vybavených velkoobjemovými cisternami. Požární plochu budou kontrolovat ve dne i v noci, a to v pravidelných 4hodinových intervalech. Správě pomůžou taky 2 družstva z Národního parku Šumava anebo dobrovolní hasiči z Děčínska. Poslanci schválili roční odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování. Prodloužení přechodného období teď posoudí Senát. Důvodem odložení je podle ministryně pro místní rozvoj mimo jiné nutná úprava databáze kvůli projednávané novele stavebního zákona. Jarní slunečné počasí probudilo zmije k životu. Ty jsou letos nadměrně aktivní a proto je v lesích potřeba obezřetnost. Několik lidí už zmije letos uštkla, naposledy minulý týden. Jak se s tím jeden z pacientů vypořádal, dodává mluvčí klatovské nemocnice Jiří Kokoška.
12: Muž byl od záchranky přijat v odpoledních hodinách, ale vzhledem k vynikajícímu stavu bylo ošetřeno pouze zranění, muž byl následně odsledován a večer i na jeho přání byl propuštěn. Nebyla nutná ani hospitalizace, ani podání antiséra.
11: Při uštknutí se doporučuje postižené místo znehybnit a nezaškrcovat, ránu nerozřezávat ani nevysávat. Mezi Bošicemi a Kouřimí na Kolínsku nejezdí vlaky. Trať včera podemlali silné deště. Správa železnic odhaduje, že zprovozněna bude do 20. května. Cestující můžou využít náhradní autobusovou dopravu. Nejpostiženější bylo při bouřích Kolínsko, ale také Nymbursko a částečně Benešovsko ve středních Čechách. Tolik zprávy Rádia Blaník a Marti, je to tvoje.
0: Moniko, díky a za 2 minuty bude 17 hodin. Pěkné odpoledne.
2: Martin Ledinský
10: na Rádiu Blaník.
0: Za chvíli se spojíme s naším blanickým krajánkem Vlastou Sukem, který je na Vysočině, kde se schyluje k jednomu rekordu. Kam přesně zavítal a cože se tam o víkendu bude dít, to se dozvíte za chvíli. Do té doby další písničky chystáme Michala Tučného, Eňu a tady už jsou Skořápky ořechu od Marie Rotrové.

0: Na Blaníku Michal Tučný, hezké odpoledne.
1: Jedeme za vámi. Krajánek Rádia Blaník.
0: A teď už jsme ve spojení s kolegou Vlastou Sukem. Ahoj, kde tě máme právě teď?
2: Dobré odpoledne, já tě zdravím, podruhé se hlásím do vysílání. Teď jsem navštívil na Vysočině Šikland. Já už jsem tady byl v úterý a to proto, že se tady schyluje opravdu k něčemu velkému a je potřeba to opravdu ještě rozvést, protože je to hodně zajímavé. V sobotu se tady totiž pokusí pokořit rekord v dálkové přepravě v

0: A já tu mám opět organizátory, pana Jiřího Sáblíka, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a hlavně hasiče.
0: Ano, a je tu s námi taky Vít Mičín, dobrý den.
2: Dobrý den, taky zdravím všechny posluchače Rádia Blaník.
0: Připomeňte, o co se jedná, co se budete snažit pokořit.
2: V sobotu se budeme snažit pokořit 16 let starý rekord v dálkové dopravě vody. Tentokrát potáhneme vodu Hadice na vzdálenosti 64,2 km v rámci okresu Žďár nad Sázavou z obce Bořiňov k prameni Svratky u Fryšavy nad Žákovou horou.
0: Kdy to všechno začne?
2: Vše začne v sobotu ráno časným budíčkem v 5 hodin, aby v 6 hodin jsme se mohli všichni rozjíždět na značky podél trasy, aby se rozvinul veškerý materiál a začneme zavodňovat. Chtěli bychom, řekněme, okolo 9. 10. hodiny, aby voda proudila hadicama.
0: Já ještě připomínám, že bude použito kolem 3,5 tisíc hadic a dorazí více než 2,5 tisíc hasičů, což je opravdu velké číslo, tak uvidíme, držíme palce v sobotu, budeme pochopitelně rekord sledovat. Tak a vy mi, pane Sáblíku, řekněte, jaký tady máte doprovodný program už na pátek?
1: Super, my jsme z něj úplně nadšený, protože v pátek je státní svátek, tak jsme se opravdu snažili těm hasičům ten den velice zpříjemnit. Budou tady krásné zajímavé věci, ukázky, bude tady nasimulovaná dopravní nehoda, kdy od civilisty, který budává první pomoc přes aplikaci záchranka, pomocí policistů, záchranářů a hasičů budeme vyprostovat tu osobu z auta, dávat jí první pomoc. Bude tady firma s robotickým psem, který se nám bude tady prohánět po aréně, budou tady psovodi, budeme tady mít akrobatický rock and roll, spoustu a spoustu velice zajímavých a přínosných věcí. Tyto firmy nám budou dělat praktické ukázky, kterým budeme všem divákům ukazovat na velkoplošných obrazovkách.
0: A večer?
1: No a večer, jasně, a večer jako bombonek, jako odměnu všem hasičům si poslechneme koncert Pokáče.
0: Zmínil jste hasiče, ale ono to je vlastně pro veřejnost.
1: Určitě. Kdokoliv, kdo by měl zájem, má možnost se k nám podívat, ať už na celý doprovodní program, nebo i večer na toho Pokáče. Není problém, rádi vás uvidíme.
0: Tak jo, pánové, já vám děkuju, hlavně držím palce a jak už jsem říkal, v sobotu si zavoláme, abychom si řekli, jak to dopadlo. Mějte se krásně a se daří, nashledanou.
1: Nashledanou, děkujeme Rádiu Blaník a věříme, že v sobotu vám řekneme, že rekord bude pokořen.
2: Takže se s vámi loučím, nashledanou a těším se, že tady mezi nás někdo se přijdete podívat.
0: Tak a pro tuto chvíli se loučím já a vracím slovo do studia. Mějte se hezky. Ahoj.
3: Ahoj, díky moc a přejeme hezký čtvrtek a hlavně taky přejeme, abyste ten rekord pokořili.
4: Jsme Blaník
5: a jedeme za vámi.
3: Za chvíli na Blaníku Chris Norman a právě teď opět a Radeček společně s Eli. Tak ať se vám odpolední Blaník dál hezky poslouchá.

0: Adam Ďurica na rádiu Blaník. Za 7 minut bude 17:30. Před námi je prodloužený víkend, deště pomalu ustanou a v sobotu i v neděli by mělo na většině území vládnout slunečné počasí. Neděle na mnoha místech přinese i letní teploty kolem 25 stupňů. Nepotrvá to ale dlouho, v příštím týdnu se opět dostaví deště. Ani ty ale nebudou trvat moc dlouho, takže jaro by mělo být nakonec i nadále velmi příjemné. Rádio Za chvíli na Blaníku Arakain společně s Alešem Brichtou, Eurythmics a nebo taky Lunatic.
1: Baumax slaví 10. narozeniny.
2: 10 let

0: Ostravě.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na Baumax.cz.
2: Objevte fascinující techniku, zapomenutá řemesla i neuvěřitelné příběhy z Moravskoslezského kraje.
3: V sobotu 9. května ožijí Dolní Vítkovice akcí Den s technotrasou.
2: Čekají vás science show, škola první pomoci a bezpečnosti u vody, interaktivní ukázky, workshopy i zábava pro celou rodinu.
3: Až vám vyhládne, stačí pár kroků na Pojezfest, plný skvělého jídla.
2: Prostě celý den plný zážitků.
3: A navíc vstup zdarma. Sobota 9. května.
2: Dolní Vítkovice.
3: Nenechte si ujít den s technotrasou.
4: Kanoli na Sicílii, tacos na Krétě, nduja v Kalábrii a možná fritule v Chorvatsku? Tak chutná léto. Vydej se za dobrodružstvím a objev inspirativní destinace z Katovice Airport. A je co objevovat? Lamecia Terme, Rimini, Komiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion a mnoho dalších. Vyber si ideální destinaci a leť z Katovice Airport. Kup si letenku online na katovice-airport.com. Katovice Airport. Miluji létat.
5: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
6: Patříte stejně jako já mezi volvisty. Pak musíte vědět i o servisních výhodách Svenkár Ostrava. Volva starší 4 let mají slevu na originální náhradní díly i na práci. Díky Svenkár.
7: Svenkár Ostrava. Autorizovaný servis Volvo. Aby vaše Volvo zůstalo Volvem. www.svenkar.cz.
8: Ještě tady, Broučku, vidíš?
7: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
9: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. Broze podporuje nejen je, ale i náš region. Jsme hrdými partnery města Kopřivnice, Dolní oblasti Vítkovice, ADRI, agentury Téčko v Rožnově a Kontakt Festu. Díky těmto partnerstvím jsme silnější jako firma, jako komunita, jako celý kraj. Broze. Společně silnější.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
1: No proto.
0: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
2: Na pláži u moře,
3: ve stínu Eiffelovky,
2: anebo na dovolené v Tatrách.
3: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
2: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Máma od skupiny Lunetic, i tahle písnička v našem vysílání zazní tuto neděli. Na Blaníku totiž v neděli budeme hrát ty nejhezčí písničky věnované maminkám, které budou mít právě v neděli svůj den.
1: Mámo, já teď jsem tu jenom pro tebe.
0: A to není všechno, jedné mámě pošleme tu nejhezčí kytici jejího života. Obří puget od Florea.cz. Možná to bude právě ta vaše, tak poslouchejte Blaník a vše se dozvíte. Za chvíli na Blaníku Michal Penk, Nick Kejmen nebo taky Lešek Semelka. A teď k tomu, co dalšího pro vás chystáme na víkend.
2: Stánku na levnou krásu.
3: Víkend s Nedy.
4: Na Blaníku pro vás máme další výjimečný dárek.
3: Tentokrát budeme rozdávat vstupenky na letní turné Nedvědi u stánku.
5: Budeme něco srvát.
3: Bratranci Vojta a Honza Nedvědu pokračují v tom, co započali jejich otcové.
6: Na pouti jsem vystřelil růži z papíru.
4: A my si všechny ty legendární

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
1: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
2: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
1: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
2: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
1: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
3: Tak děti, pojďte domů.
4: Ale my jsme doma tady.
5: A je nám tu dobře.
6: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
8: Představte si dokonalý trávník. Bez námahy. Autonomní robotické sekačky Stiga pracují sami. Přesně, tiše a s absolutní elegancí. A vy? Vy si jen užíváte volný čas. Stiga. Profesionální péče o trávník bez kompromisů. Více na www.stiga.cz.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
15: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
0: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Lešek Semelka na Blaníku, za 6 minut bude 18 hodin. Před námi jsou další zprávy a v příští hodině Michal David. Budou to i Vanastovy věci. Nebo tahle krásná písnička od Tomáše Linky a Fešáků. Jsme Rádio Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Bydlíte u společnosti Heimstaden a máte nápad, jak vylepšit svůj dům nebo zahradu? Program Své pomoc právě běží. Ať už plánujete výsadbu záhonů nebo malování chodby, Heimstaden vám přispěje materiálem do výše až 3000 korun. Navíc můžete vyhrát v soutěži Soused roku hodnotné ceny. Hlásit se můžete v aplikaci Můj domov nebo přes zákaznickou linku Heimstaden. Zvelepte své okolí ještě dnes. Více na www.heimstaden.cz.
2: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
1: Blaník, počasí.
3: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Zítra bude na Moravě a ve Slezsku většinou oblačno, lokálně s přeháňkami. Pršet bude hlavně v horských oblastech, deštníky si proto raději vezměte sebou. Odpoledne pak srážky postupně ustanou. Teploměr ukáže 16 až 19. O počasí všechno, míříme na silnice.
4: Teploty se mění, ale styl zůstává. Doplňte svůj outfit o novou kabelku za outletovou cenu z Outlet Arena Moravia. Více na outletmoravia.cz.
1: Blaník za volantem.
3: Komplikace očekávejte na Uhersko-Hradišťsku. Na silnici třetí třídy mezi Babicemi a Kudlovicemi se srazila dvě osobní auta. Se zvýšenou opatrností tudy Kyvadlově projedete. V Kněžpoli pak bouralo nákladní auto, narazilo do sloupu, tak tam dejte velký pozor. Na trase Uherský Brod, Starý Hrozenkov za odbočkou na Komňu jsou sobě dva osobáky. Po střetu navíc blokují jeden jízdní pruh, tak tam buďte velmi pozorní. A opatrně v Ostravě ve Výškovecké ulici u křižovatky se Šeříkovou stojí tu porouchané auto, tak ho nepřehledněte. Tolik doprava, na řadě jsou zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
5: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: ČNB nezměnila úrokové sazby od loňského května. Evropská komise si žádá další podklady v kauze Čapí hnízdo. Čeští hokejisté se už chystají na Švédsko. Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Základní úroková sazba se měnit nebude. Bankovní rada České národní banky dnes jednomyslně ponechala na 3,5%. V ekonomice převažují podle guvernéra ČNB Aleše Michla rizika ve směru vyšší inflace a je třeba zachovat relativně přísnou měnovou politiku. Její další zpřísnění ale nevyloučil.
7: Cítil jsem z diskuze, že řada členů bankovní rady si porechává dveře otevřené, nebo jak to říct, případnému zvýšení úrokových sazeb, pokud by jádrová inflace dále rostla, pokud by se konflikt nestabilizoval, hrozilo by přenesení všech těch dopadů do dalších položek ve spotřební obloži.
6: Základní sazby zůstávají na dosavadní úrovni už od loňského května. Bankovní rada je nezměnila po osmé za sebou. Evropská komise zaslala českým úřadům další dotazy k Babišovu střetu zájmů. Vyplývá to z informací serveru Seznam zprávy. Premiér Andrej Babiš vložil letos v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust, aby tím vyřešil střet zájmů. O prodlouženém víkendu nepojede v Praze velká část metra na trase C. Omezení začne mezi stanicemi Kobylisy a Pražského povstání už zítra ráno. Dopravní podnik bude modernizovat zabezpečovací zařízení ve stanicích Florence C a Vltavská. Místo metra pojedou náhradní autobusy a speciální tramvajová linka. České hokejisty čeká generálka před mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Už za hodinu zahájí tradiční švédské hry v Ängelholmu. Proti Švédům nastoupí s Dominikem Pavlátem v brance. Ten český výběr doplnil po českých hrách v Českých Budějovicích. Na střídačce mu bude krýt záda Josef Kořenář. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tady Martin Ledinský.
8: Moniko, děkujeme a za půl minuty bude 18 hodin.
9: Martin Ledinský
5: na Rádiu Blaník.
8: Přátelé, hezký podvečer, za chvíli to na Blaníku zavoní. Kolegyně Samira totiž prozradí, proč se říká takové té vonavé vodě Kolínská. Do té doby další písničky právě teď. Bára od Kabátů, tak ať se vám hezky poslouchá.

0: Na Blaníku zpěvačka Miley Cyrus. Pěkný večer.
1: Proč se říká, co se říká? Na rádiu Blaník.
0: Dnes dopoledne to s kolegyní Samirou bylo o jedné

0: Tradiční pánské vůni. Pokud jste to neslyšeli v premiéře, teď pro vás máme podvečerní reprízu.
1: Proč se Kolínské říká Kolínská? Přestože tímto názvem můžeme označovat kdejakou vůni, ta pravá kolínská voda přišla na svět už v roce 1709 a zavede nás kam jinam, než do Kolína nad Rýnem. Totiž jeden italský parfumér, který si tam vytvořil nový domov, na počest města takhle parfém pojmenoval. Založil tam taky parfumérskou společnost, která je nejstarší na světě a funguje dodnes pod vedením už 8. generace a pokračují ve výrobě původní kolínské vody podle receptury, která dodnes zůstává záhadou. Ve své době ale dodával parfémy pro všechny evropské královské dvory. A právě konkrétně touhle se kdysi polévala jak Marie Terezie, tak třeba i Napoleon Bonaparte, ruský car Alexandr, ale i třeba spisovatel Oscar Wilde nebo Marlene Dietrich. Poznáte ji tak, že má na sobě rudé tulipány, což ve své době byla značka exkluzivity a znamenalo to, že si tuhle vůni nemohl dovolit každý. Běžný zaměstnanec by na ně totiž vydělával klidně i půl roku.
2: Proč se říká, co se říká?
3: Na Rádiu Blaník.
0: A teď už na Blaníku další písničky, za chvilku Mr. Big, Marika Gombitová a právě teď Vanastovy věci.

Mr. Big na Blaníku, za 6 minut bude 6:30. V pražské zoologické zahradě můžete nově vidět mláďata kapibar. 7 mláďat tohoto největšího hlodavce se tam narodilo v pondělí. A to jako dosud nejpočetnější vrch v historii pražského chovu těchto zvířat. Vidět je můžete ve výběhu v dolní části areálu, kde sdílejí prostor s mravenečníky velkými. Tak jestli ještě nevíte, kam o prodlouženém víkendu, můžete zavítat třeba za kapibarami a dalšími zvířaty do pražské zoo. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku Tomáš Linka se skupinou Fešáci, Fun Factory nebo Helena Vondráčková. A co se bude na Blaníku dít v neděli? Bude to konkrétně 2. květnová neděle, takže

0: Si věděli rady.
1: Kdo ti něžně první pár pod obouval?
0: Pojďte jim za to všechno s námi poděkovat.
2: Na Blaníku budeme celou tuto neděli hrát ty nejhezčí české písničky věnované...

0: CZ. Den matek na rádiu Blaník.
1: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenáskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
2: Vaše město, váš region, vaše zprávy. Televize Polar přináší hlavní vydání regionálních zpráv ve 20 hodin. Každý večer to nejdůležitější z měst a obcí kolem vás. Sledujte Televizi Polar ve 20 hodin. Nově také na OnePlay.
3: Objevte fascinující techniku, zapomenutá řemesla i neuvěřitelné příběhy z Moravskoslezského kraje.
4: V sobotu 9. května ožijí Dolní Vítkovice akcí Den s technotrasou.
3: Čekají vás Science Show, škola první pomoci a bezpečnosti u vody, interaktivní ukázky, workshopy i zábava pro celou rodinu.
4: Až vám vyhládne, stačí pár kroků na Pojezdfest, plný skvělého jídla.
3: Prostě celý den plný zážitků.
4: A navíc vstup zdarma. Sobota 9. května.
3: Dolní Vítkovice.
4: Nenechte si ujít den s technotrasou.
5: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel Navínko.

0: Posloucháte Rádio Blaník.
1: Check it out, check it out.

0: Helena Vondráčková na Blaníku a právě Helena bude koncem května zpívat i na našich 27. narozeninách. Konopiště je už sice vyprodané, ale i přesto je ještě možnost se na tuhle velkou hudební událost dostat. Pokud jste si nestihli koupit vstupenky a chcete v sobotu 30. května s námi na Konopišti být a slavit 27. narozeniny Rádia Blaník, máte stále šanci. A možná vás to nebude stát ani korunu. My jsme tady totiž pro vás poslední vstupenky schovali a už brzy je budeme rozdávat v našem vysílání. Tak pozorně poslouchejte Blaník a víte co a jak.
1: Koncert pro všechny bez validi.
2: Ale 27. narozeniny Rádia Blaník.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Nezapomenutelná atmosféra Konopiště s hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Za chvíli na Blaníku Monika Absolonová, Erik Carmen a nebo taky Ilona Čáková. No a od 7 tu pak budou písničky na přání. A pozor, na Blaníku se stále proplácí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
1: Velká hra o velké peníze, které vám rozdáváme každé všední ráno.
5: Uvidíme, třeba to budete mít v dubnu zadarmo. Když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
6: Olympik.
5: Je to tak? Takže dubnovou splátku platíme my. Ten tablet jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
6: Lucka Bílá.
5: Je to tak? Takže 7290 korun za tablet.
6: Děkuji moc.
2: Co byste chtěli od nás proplatit?
1: Napište nám to, pošlete v SMS na 603 118 118 a poslouchejte Blaník.
2: Každé všední ráno, krátce po sedmé, Petr platí vaše účty.

0: 59.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
3: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na planeo.cz.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás, protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: Tak děti, pojďte domů.
8: Ale my jsme doma tady.
9: A je nám tu dobře.
10: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
11: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
12: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
11: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: Chce se mi těsnit, chce se mi těsnit, chce se mi těsnit, těsnit se mi chce, to se mi chce, těsnit, Těsnit se mi, co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
15: Už jste to slyšeli? Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planeo.

0: Ilona Čáková na Rádiu Blaník, za 2 minuty bude 7. A před námi jsou písničky na vaše písemná přání. Mezi 7. a 8. Karel Gott, Lucie Vondráčková. Vybrali jste třeba taky Babiho Daňka a spoustu dalších krásných písniček. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Noční teploty klesnou k 11 až 6 stupňům na jihu a jihozápadě Čech, místy až ke 3 stupňům Celsia. Ojediněle se mohou objevit i přízemní mrazíky. V severní polovině území se během noci místy objeví přehánky, na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. Kránů se mohou sem tam vytvořit mlhy. Zítra přes den už vykoukne sluníčko, obloha bude oblačná až polojasná a přehánky čekejte jen výjimečně. Nejvyšší teploty se dostanou na 15 až 21. Na stupňů, na severu Čech se budou pohybovat kolem 12 stupňů Celsia.
2: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
3: Jako teď?
2: Ne, na Poesfestu.
3: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pítí a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
2: Navíc zahraje Adam Sanchez.

0: Martin Ledinský
1: na Rádiu Blaník.
2: Odbyla 19. hodina, přejeme krásný čtvrteční večer. Začínají písničky na přání, takže teď vám budeme celé dvě hodiny hrát to, co se vám líbí. Svá přání nám můžete posílat s dostatečným předstihem přes speciální formulář. Najdete ho na našich webových stránkách radioblaník.cz v kontaktech, kde stačí kliknout na písničky na přání. Dnes má svátek Stanislav, tak z Blaníku přejeme všem standům všechno nejlepší. Za chvíli první vaše přání, váš první vzkaz, první písnička, kterou jste vybrali, ale teď už pro vás máme inzerát od skupiny Krištof, tak ať se vám hezky poslouchá.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný.

0: Na Blaníku skupina Krištof a před námi je první vaše dnešní přání, Karel Gott a Být stále mlád. A písničku vybrala paní Marcela z Českých Budějovic. Přání pro dědu do Horních Chrášťan. Na křídlech motýlích přilétá přáníčko, aby ti dědečku svítilo sluníčko. Sluníčko štěstí, lásky a naděje, ať se tvé srdíčko radostí zasměje. Věk není to, v čem pozná se stáří, když tvé oči stále září. Přijmi naše blahopřání, nechť plní se tvé sny a přání. A to naše schrne věta, štěstí, zdraví, dlouhá léta. Krásné narozeniny přejí Marci s Milošem, Jéňa s Tereskou a pravnuci Kubík a Maty.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku Karel Gott a teď už Lucie Vondráčková, píše Radka ze Zdemyslic. Milý Blaníčku, zahraj prosím písničku pro Standu k jeho dnešnímu svátku. Všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí přejí Radka, Lucka, Vojtíšek a chlupáči Charlie a Teddy. Máme tu přání, které došlo taky z Chlumína u Kněžmosta od Hany. Naší vnučce Kristýnce Lukové z Nespek přejeme k jejím dnešním 18. narozeninám hodně zdraví, úspěchů ve škole a splnění všech přání. Babička s dědou a strejda Pavel.
1: Rádio Blaník.

Na Blaníku posloucháte písničky na přání a teď je před námi Holubí dům od Jiřího Schellingera, napsala Marie z Otmarova. Zahrajte prosím písničku pro mého manžela Stanislava k jeho svátku. Vše nejlepší, hodně zdraví a krásný den přeje manželka Majka. Mám tě moc ráda.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme oblačno až zataženo, v severní polovině území se místy objevují přehánky, ojediněle také bouřky. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů. Páteční obloha bude oblačná až polojasná, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, častěji pouze na horách na severu. K večeru se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 15 až 19 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
3: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabel, cz.
5: Svítí.
6: I na síti všech sítí.
7: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
8: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
7: Blaník na Facebooku a Instagramu.

Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník a zdraví vás Martin Ledinský. Je pátek 8. května, státní svátek, den vítězství a vzpomínkový den na ty, kdo ztratili svůj život během druhé světové války. Narozeniny dnes oslaví například organizátor kulturních a zábavných akcí Václav Kočka starší, je mu 85 let, dále herečka Jana Boušková, té je 72, oslavencem je taky herec Otakar Brousek mladší, tomu je 69 let, narozeniny má dnes také modelka, moderátorka a herečka Iva Kubelková, její 49 a oslavencem je taky španělský zpěvák Enrique Iglesias a tomu je 51 let. Oslavencům přejeme z Blaníku všechno nejlepší a tady jsou další písničky.

Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi víč.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme oblačno až zataženo, v severní polovině území se místy objevují přehánky, ojediněle také bouřky. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů. Páteční obloha bude oblačná až polojasná, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, častěji pouze na horách na severu. K večeru se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 15 až 19 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Blaník.
1: To nejsou jen české písničky a pohodoví moderátoři.
0: Blaník je i bezva práce.
1: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.

0: Rádio Blaník, očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je pátek 8. května, dnes je státní svátek Den vítězství a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes se koná charitativní akce Běh pro válečné veterány okolo republiky na podporu Vojenského fondu Solidarity. V 9:30 dopoledne startuje akce Vysoká brána. Symbolicky otevírá brány Rakovníka turistům v nové návštěvnické sezóně. Den vítězství na úzkokolejce v Jindřichově Hradci začíná na nádraží ve 9:45 dopoledne. Areál Klínovec zahajuje letní sezónu na svém trail parku. Prohlídky s princeznou na zámku Stekník začínají v 10:30 dopoledne. Děti se odlehčenou zábavnou formou seznámí nejen z historií zámku. Dnes se také koná brněnský majáles. Vystoupí například Ben Kristovao nebo Činasky. Zámek Valtice hostí dvoudenní výstavu Valtické vinné trhy. A v Novém Jičíně se koná slavnostní otevření pump tracku, tedy překážkové dráhy pro jezdce na kolech a koloběžkách. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno až zataženo, v severní polovině území se místy objevují přehánky, ojediněle také bouřky. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů. Páteční obloha bude oblačná až polojasná, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, častěji pouze na horách na severu, k večeru se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 15 až 19 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Baumax.cz.
1: Bezva kolegové,
2: bezva šéf,
1: bezva práce.
2: Vezměte osud do svých rukou a najděte si práci, která vám bude dělat radost.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.